Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

u zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl se

kabous, rivolovka, to zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takovej 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

AG Fleci, respektive solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věru důstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je tu také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení Přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta Dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybilo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasková partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo po každé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíků potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

anem, però vull anar. I anem a... Zlata, slunce nad lesem, dívka s malým černým psem, dovádí a běží.

krásně voní les. Na stráně kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Takhle hezky o létu zpívá na Rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto, to je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

pod náměstím míru, odborník na míjení osudů a snů. A přesto stojí za to nepostrácet víru, že jednou potkáme se s ním anebo s ní,

než rozbouřené moře, od které ty vítr žen na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou.

hradských lukách, vysokou trávu slyším růst, na další dírku jsem si utáh, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít? Jako blázen ulít a vychr dávno přestal vál.

0: Já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpěvačkové sestavě Seashow. Tak snad to stihnem. Jako úvod do Léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
6: Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebyl Žup?
6: Je ne, prázdně. Ne, jsem to já. Ano,
5: a je prázdninově naladěn, Ondra?
6: Ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
6: Výborně.
5: Tak je princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
6: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda, stále ještě černová, ale už prázdninová, letní, a s Ondřejem Kepkou, a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy, a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku, a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No, jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít, hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrucuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, vy si to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček, jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako, on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jo, on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš, to ty
0: umíš. Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli to není, přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem takovo si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři dla Lůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je tu pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bílé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce na ušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No, kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No, tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má na ušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To je nápad. Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, Nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
9: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
8: No,
7: tak dobrý.
8: No, takhle dobrý. By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vemu ještě trochu ty slivovice.
9: Ne. Ale... Nepij, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky zažil. Ano. Jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělají otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou schoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak... Ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: Ono neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování. Ano. A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo? Tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé, jaksi, mé mechanice podpisu. No já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo. Ano. To byla pro ní banalitka. Ale to pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo.

18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě. To je dnešní.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu.

0: Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Praští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Vírony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopedie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
1: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
0: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje?
1: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. Ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zevlovat po bulváre.
0: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
1: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
0: Jaké problémy?
1: Ten jeden se opíjí.
0: A co ten druhý?
1: Ten mu nalévá.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník nebo měl službu v domě třeba na úklid nebo tak.
4: No, bývalo tak to? Bývalo. Já, ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo? A zase to nějak roztálo. A já, služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný, a on zase nasněžil. No, tak...
3: Kdo to sestavoval?
4: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
3: Podle toho, jak se přistěhoval.
4: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě nebyl, neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
3: A taky směňovalo.
4: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, komu je dáno.
3: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
4: Ano.
3: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
4: No, tak...
3: Takže ty máš nějakou výstavu?
4: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
3: A už je?
4: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít chuť.
3: Co tam bude za fotky?
4: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
3: Klášterec
4: jako,
3: nad Ohří.
4: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie je Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha. No.
3: Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a
3: díky.
5: Pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina do zad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 7:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, jo, Kati?
4: Už tam. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano,
5: pan.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně, budeš mít včas.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení. Abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
6: Jaký cigaret?
5: Já
6: jsem chtěl cigarety.
5: Jo.
6: Jo, já jsem chtěl. Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Já
6: jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
6: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo? Sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, před dnes referátor není jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě vykartáčový světle žaty.
5: Jo, já vykartáčový to polivku.
6: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým motorkářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já se tě poslíchám, školik je hodně, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, už mi říci, no. No tak, moment, já tady mám
5: tu druhou,
6: no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Za zásilky do hodnoty 150 eur přicházející ze zemí mimo EU zaplatí lidé ode dneška clo. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením ve Gbelské ulici na severovýchodě Prahy. Dnes čekáme velkou oblačnost s četnými srážkami a teplotami do 23 stupňů. Je středa 1. července. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci ode dneška připlatí. Začíná totiž platit clo minimálně 3 eura za zásilky do hodnoty 150 euro, tedy asi 3650 korun. Dohodly se na tom státy Evropské unie, které tak chtějí zabránit velkému přílivu drobných balíčků hlavně z Asie. Pokračuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
3: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
2: Evropská komise vyčíslila, že do Unie loni dorazilo skoro 6 miliard drobných zásilek, většina právě z Číny. Gbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají její celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Za práce zaplatí 600 milionů korun. Denně místem projede zhruba 90 tisíc aut. Silnice už byla podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové v havarijním stavu.
4: Ta komunikace má vyjeté koleje, příčné i podélné trhliny a my už nejsme schopni to udržet v rámci běžných oprav a docházelo tam k velkému počtu škodních událostí.
2: Gbelská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ni najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Záchranné stanice ve Středočeském kraji hlásí velký nárůst přijatých ptáčat. Kvůli teplu vyskakují z hnízd a často jsou dehydrovaná. Oproti jiným dnům přijímají v posledních dnech až trojnásobek zvířat. Ředitel stanice na Huslíku v Poděbradech Luboš Vaněk proto prosí lidi o spolupráci.
5: Jedeme vlastně na stavu úplně maximální kapacity. Proto bych chtěl poprosit všechny, kdo najdou zvířata, pokud mají možnost, tak nám je přivíz, což nám hrozně pomůže, protože ulehčíme aspoň jednoho člověka, který může se starat o ty zvířata.
2: Podobná situace je i v záchranné stanici v Hrachově na Příbramsku.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, které můžou být někde i silné. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Ještě na silnice, jak to aktuálně vypadá dnes ve středu na 1. července, takhle brzy po ránu. Dálnice D10 z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy, dálnice je neprůjezdná za sjezdem na centrum a Jičín, hasiči čerpají vodu z vozovky po bouřce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Ještě jednou středa 1. července, čas 4 minuty po páté a skvělé ráno, tady s Lenkou se mnou, vítej, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
6: K tomuto času se hodí asi nejlépe písnička Hany Zagorové. Předpokládám, pozdrav, ahoj léto, ahoj prázdniny, platí i v roce 2026.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin a 10 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 000 000 vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
4: Bože, takový váhý večer.
3: Student Kroupa.
5: A co s vámi, chlapče?
3: Šplhoun Hujer.
6: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
3: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
5: No nepotěšil jste mne.
3: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
6: Nyní se od seba do Humpolce.
3: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
7: Řidič, ten tvrdý chleba má.
3: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
0: Ještě tady mám jedny narozeniny. 81. slaví Debbie Harry. Tady máte Srdce ze skla a kapela Blondie. Pěknou středu přeji.

0: hodiny ukazují 5.17.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď jsem si úplně nebyl jistý, jestli předpověď počasí pro středu 1. července vlastně nemám nějakou špatnou, ale ne, všechno je v pořádku. Jen ty teploty dokázaly překvapit. Teď po ránu ve středních Čechách zataženo až oblačno, během dne bude občas pršet, přidají se přehánky, místy i bouřky. Některé mohou být silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru i 80 km za hodinu. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 a vítr slabý, během dne mírný západní až severozápadní.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Za chvíli repríza Ahoj rádio. Nejmenší děti odpovídají na otázku, jak se pozná indián.

0: Když se zeptám na Indiány, nezvu vás do cukrárny, ale na americký kontinent. Podle čeho se Indián pozná a existuje nějaká společná indiánská charakteristika?
1: Nevím.
2: Já nevím.
3: Ty jsou páni, který mají peří kolem hlavy a mají luky, obří pistole dlouhý.
4: A třeba chtějí někoho zabít, třeba tady neposlouchá a pak se ho vezme a zabije ho a může ho hodit někam třeba do vody. A
5: třeba chtějí porazit krála Maluse.
6: Třeba chtějí být bohatí.
7: Nejsou bohatý.
8: Mají málo peněz.
9: Mají koníky a mají mače a sekery.
10: Já to nechci říct.

Víte, že velhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pěkné ráno přejeme všem. Dnes je 1. července 2026. Ohledně počasí, Pavel Karas dodá, jaký to bude den.
1: V těch dalších dnech už se počasí bude sklidňovat a samozřejmě ty teploty budou dál klesat, takže už ve středu se odpolední teplota většinou nedostane nad letních 25 stupňů. A samozřejmě rána budou taky chladnější.
0: To je fakt. Vystačil jsem prst z okna, stačilo.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Za vraždu léčitele Richarda Šifera poslal vrchní soud dvě ženy do vězení na 9 a 12 let. Oproti předchozímu rozsudku jim tresty snížil. Zubařka a učitelka v penzi měli vůdce kutnohorské sekty zavraždit v roce 2022. U soudu se hájili tím, že jednali na jeho příkaz. Proti rozsudku se obě chtějí dovolat k Nejvyššímu soudu. Aktuálně je přerušený provoz vlaků v úseku mezi Kostomlaty nad Labem a Nymburkem. Důvodem je výpadek zabezpečovacího zařízení po bouřce. Některé vlaky jezdí odklonem. Podle webu Českých drah potrvá omezení ještě zhruba půl hodiny, tedy do 6. Do konce července bude uzavřený areál parku Fidlovačka v Praze 4. Začala totiž jeho úprava. Práce by měly být hotové do konce srpna. Dělníci opraví například cestní síť a dětské hřiště. Náklady by měly být do 9 milionů korun. Praha prodloužila dětem z Klokánku bezplatné vstupy do vybraných bazénů. Podporu schválili městští radní. Děti tak můžou další rok zdarma využívat akvacentrum Šutka a bazény v Hloubětíně i na Strahově. A dnešní počasí bude zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami a místy i silnými bouřkami, které můžou být doprovázené přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 směrem do Prahy, těsně za sjezdem na Březinu, kilometr 62,5, vlivem aquaplaningu zastavilo v levém pruhu osobní auto. Hlásíte, že není označené, pouze na výstračných blinkrech. Opakujeme, D10 směr Praha, kousek za sjezdem na Březinu, kilometr 62,5, stojící auto neoznačené v levém pruhu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Nový název, staronový trenér, ale stejné ambice. S tím vším vstoupí do nové sezóny florbalisté Mladé Boleslavy. Uslyšíte o tom v našem vysílání už za chvíli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin a 40 minut. Pojďme za sportem. Po 6 letech mění florbalisté superligové Mladé Boleslavy název klubu. Ten se bude teď nově jmenovat podle nového generálního partnera. Jeho jméno nově nese taky sportovní hala, kde středočeši hrají svá domácí mistrovská utkání. Jedna věc ale zůstává stejná, ambice mužstva. To znamená ovládnout superligu a pohár. K tomu všemu pak uspět v lize mistrů.
1: My samozřejmě každý zápas, který hrajeme, tak chceme vyhrát a každou soutěž, kterou hrajeme, chceme vyhrát. S respektem samozřejmě k soupeřům. Vždycky to není jenom o té výkonnosti tvojí, to je naší úlohou zajistit maximální výkon, maximálně vytěžit ten potenciál, který leží v těch našich lidech, ale samozřejmě musíme sledovat i tu naši konkurenci a myslím si, že ta příští sezona bude zajímavá.
2: Zmínil generální manažer klubu Tomáš Pacák. Změna se dotkla realizačního týmu. Jonase Návu vystřídal trenér Jan Pazdera. Vrací se po 7 letech. Vnímá velký progres, kterým se florbalisté z Mladé Boleslavy mohou pochlubit. To byl jeden z důvodů, proč se rozhodl pro návrat.
3: My když jsme už končili tu spolupráci první, jsme si to vyhodnotili a trošku jsme to s Tomášem slíbili, že ten návrat proběhne. Pro mě osobně, tak jak já mám ty hodnoty nastavený, tak jak jsem náročný na sebe i na to okolí, tak já potřebuji být v prostředí, který ten náš sport chce dělat s maximální profesionalitou, s maximální náročností, chce ty trendy spíš jakoby definovat. Takže z tohohle toho pohledu pro mě ta Boleslav byla jasná volba.
2: Jasný je také program přípravy z pohledu kouče.
3: Tak my máme v plánu 3 herní minikempy a zároveň k tomu budeme mít 2 turnaje. Po dlouhé době vlastně se vracíme na Czech Open. Zároveň potom máme ten domácí Škoenergo Cup. Já se na to těším, protože v obou dvou případech půjde o vlastně mezinárodní konfrontaci, kterou považuji za nezbytnou s ohledem na to, že nás čeká pohár mistrů.
2: A v něm některé změny. Tou zásadní je skutečnost, že se bude hrát pouze 3x15 minut. Každá z třetin tak bude oproti současnosti zkrácena o 5 minut. Týmy budou mít k dispozici jen 14 hráčů, včetně 2 golmanů.
1: My jsme připraveni hrát pohár mistrů v jakékoliv jeho podobě. Teďka akceptujeme tu změnu, která přináší ten model, ve kterém se hrají světové hry, čili zkrácený hrací čas a menší počet hráčů.
2: Přiblížil Tomáš Pacák. Změny čekají mužstvo také v superlize. Hrát se nadále bude 3x20 minut. Například všichni hráči budou muset na střídačce sedět. Výjimkou je hlavní trenér. Očekává se větší ochrana brankářů a také třeba to, že golman může nově vstřelit regulérní gól přímo výhozem přes celé hřiště. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.

0: 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teploměry dneska ukážou nejvýš 20 až 23. Počasí ale bude hlavně o velké oblačnosti a srážkách, takže čeká se déšť, přehánky, místy bouřky. Ty mohou být i silné, úhrny kolem 50 mm, kroupy klidně i 2 cm a nárazy větru i 80 km za hodinu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Žádné zmatení ani dnes po ránu na 1. července. Richard Miller, nahý. Petr Novák, Hvězdičko blízkavá a ještě kapela Eurythmics. Dodáme i Denisu Hergeslovou, jakožto kulturní ataše z našeho kraje, aby vám prozradila, co zajímavého se děje, co případně navštívit, když už to úplně na koupaliště nevypadá. Ať se vám daří, skvělé ráno s Českým rozhlasem Střední Čechy.
2: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Objevte krásu zámku v Dobříši při večerních prohlídkách. Atmosférická prohlídka pod širým nebem vás provede rokokovým parkem, romanticky nasvícenou oranžerií i zámeckým areálem ve chvíli, kdy se zahrady ponoří do podvečerního šera. V doprovodu průvodce uslyšíte zajímavosti z historie zámku, místní pověsti i tajemné příběhy. Milovníci klasické hudby si přijdou na své v Říčanech. Na letní scéně kulturního centra Labuť vystoupí renomovaní violončelisté Dominika Weiss-Hošková a Jiří Hošek. Koncert s podtitulem Klecmer a židovská hudba pro violončelo nabídne energické židovské melodie, virtuózní hru i hudební dialog plný emocí a spontánnosti. Večer bude zároveň oslavou 70. narozenin Jiřího Hoška, jedné z výrazných osobností české violončelové scény. Začíná se v 7:30 večer v zahradě Husovy knihovny v Říčanech. Na zámku Kačina připravili na léto pro rodiny s dětmi pohádkové středy v zámeckém divadle. Divadelko Kůzlet uvede veselou pohádku ze solslepické Lhoty, ve které nebude nouze o zmatky, kouzla ani šťastné konce. Představení se hrají 1., 15. a 29. července a 12. srpna, a to vždy od 11 hodin. Pohádkové dopoledne potěší malé i velké diváky. Nevynechte prohlídku klasicistního zámku a přilehlého anglického parku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Poslanci mají dnes na programu závěrečné čtení změny jednacího řádu sněmovny. Středočeský a Jihočeský kraj propojili své dopravní systémy. Jízdenky pražské integrované dopravy nově platí až do Tábora. Bude zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přehánkami a bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení změn svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
2: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
1: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné. Na jízdenky pražské integrované dopravy je ode dneška možné dojet z Prahy až do Tábora nebo Plané nad Lužnicí. Středočeský a Jihočeský kraj propojili své dopravní systémy. Jízdné si vzájemně uznávají na skoro stovce autobusových linek. Změny se týkají taky cestování vlakem, jak doplňuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách.
3: Integrované jízdenky teď platí i v rychlících mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi se vzájemným překryvem obou systémů v úseku Benešov, Planá nad Lužnicí. Zatím jen autobusem je možné na tarif PIT dojet až do Písku nebo Strakonic.
1: Praha 1 pořídila do Klimenské ulice 14 velkých květináčů ze speciálního materiálu. Zaplatila za ně 350 tisíc korun. Měli by zajistit více zeleně v ulici, kde dlouhodobě chybí stromy, říká nezávislá místostarostka Kateřina Klasnová.
4: Ty květináče z Fiberstone Thread jsou tam umístěny a vypadají velmi dobře, měly by být odolné proti mrazu i UV záření. Primárně tam budou bobkovišně. Sport.
1: Fotbalisté Francie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a postoupili do osmifinále. Dál prošlo i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, občas deštěm nebo přehánkami a místy i silnými bouřkami. Večer bude od západu srážek ubývat a částečně ubyde i oblačnosti, hlavně na západě kraje. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Začínáme na dálnici D10, pozor, směr Praha, 63,5 kilometr.
6: Tak je to před sjezdem na Březinu, už jsou tam všechny záchranné složky, kolona zatím není, volně se projíždí, ale v podstatě jenom podstavným a pravým pruhem a je tam strašně moc vody na silnici, ten aquaplaning pořád hrozí.
5: Ještě jednou, dopravní nehoda v levém pruhu, auto po nehodě, navíc hodně vody na silnici, D10 kolem 63. kilometru. Ve směru do Prahy na dálnici D7, 7,5 km nehoda a 2,5 km ve stejném směru odstavené nákladní auto. A čerstvá nehoda v Praze, ulice Novopatská. Šťastnou cestu.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
5: Máme 4,5 minuty po šesté, líbezné ráno, vláhé, konečně takové ráno, kdy člověk se neprobuzí jen tak opocený, divný, umačkaný. Každopádně ráno by to mělo být snad už osvěžující slovy Michala Žáka, meteorologa z České televize. Mimochodem, informace o počasí i dneska servírujeme ve 7:45.
0: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: 6 hodin 10,5 minuty. Je tomu 35 let, co zanikla Varšavská smlouva. Byl to vojenský pakt zemí východního bloku řízený Sovětským svazem a 1. července 1991 podepsali politici v Praze protokol o ukončení jeho existence. Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 a je úzce spjata s existencí Severoatlantické aliance. Podle historika Prokopa Tomka se taky před 35 lety uvažovalo o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy zaniklo i NATO.
1: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
2: Tak to informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikoval situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
3: Západ si přál, aby Gorbačov, se kterým oni si rozuměli a který viditelně měl dobrou vůli, jako transformovat ten Sovětský svaz, tak aby se mu to dílo podařilo, a ono se mu nepodařilo.
2: V roce 1990 ale panovalo optimistické přesvědčení, že Evropa je bezpečná a žádné riziko nehrozí. Zánik Varšavské smlouvy je proto podle Prokopa Tomka klíčem k pochopení dnešní bezpečnostní situace, kterou silně narušuje Rusko.
3: Prostě je tady vznikla nějaká nerovnováha.
2: Varšavská smlouva je také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace.
3: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 55 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení.
2: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy. Zejména je prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
3: Československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990, to má těžko srovnání s jinými obdobími. To byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska to je jako docela směšná představa. Tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
4: Prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
2: Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Čas prázdnin, oficiálně červenec začíná dnešním dnem. Je tu středa, čas 6 hodin 16 minut. Tak v tom případě i v rámci hledání nějakých ukázek z archivu, rozhlasu nebo televize, případně filmového plátna, se mohu vydat i do těchto vod. Tak schválně poznáte, ke kterému filmu se vydáme za chvíli?
1: Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvržený vorvaň.
2: Počasí ve středních Čechách.
0: Meteorologové očekávají pro dnešní den následující. Teď po ránu ve středních Čechách zataženo až oblačno, během dne bude občas pršet. Přidají se přehánky a místy i bouřky, některé mohou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 80 km za hodinu. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 a vítr bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní. V bouřkách přechodně zesílí, večer začne od západu srážek ubývat. To podstatné, ten déšť a bouřky, když dorazí, i kroupy mohou být. 50 ml srážek, 50 litrů vody na metr čtvereční, teploty vystoupí až ke 23. No a Pavel Karas, ten by mohl přidat ještě výhled.
3: Takže i po tom ochlazení a po té vlně veder, když se vlastně s těmi teplotami dostaneme teď přechodně k dlouhodobému průměru, tak by se měly ty teploty vrátit zase slabě na dlouhodobý průměr, to znamená, že se můžeme dočkat letních a přechodně i tropických teplot. Zatím to vypadá, že možná teplejší bude ten závěr července, ale to si budeme samozřejmě ještě upřesňovat. Tam by se ty teploty mohly zase přechodně dostávat i na tropickou třicítku. Netroufám si říct, jestli to bude až ke 40 stupňům.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Míříme na silnice, vypadá to jak. Dnes hlídá vše podstatné v dispečinku TSK Praha Kuba Vodička.
4: Hezké ráno, ve sjezdu z Kbelské na Novopatskou se stále řeší nehoda kamionu s osobním autem, blokují pravý pruh, kolona už narostla ve Kbelské směrem do Hloubětína ke sjezdu na Prosek, čekejte zdržení kolem 10 minut. A problémy jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Nejprve se před sjezdem na Lidice na 7. kilometru řeší nehoda dvou aut, projíždí se jen jedním pruhem. Zde je kolona z 9. kilometru na 10 minut. Následně ale vjedete do kolony také za sjezdem na středu Kluky na 4. kilometru a dalších asi 10 minut pojedete až do omezení u letiště.
0: Ještě další problémy jsou, a ne že ne, koukám třeba i na D10 kolem 41. kilometru, navíc v obou směrech, a když to vezmeme ve směru na Turnov.
5: Uzavřený pravý jezdní pruh, auto je v podstatě, vyjete mimo vozovku, jsou tam přesně zachranné složky. Ten samý kilometr v druhém směru je taky auto momentálně už mimo jízdní pruh, nejspíš nějaký smyk, ale zatím jako bez uzavírky pruhu, tam to zatím jede, ale zpomaleně taky.
0: A nehody jsou hlášené i na D11 na 16. kilometru ve směru do Prahy, D4 14. kilometru ve směru do Prahy a D7, o které jste slyšeli od Kuby, na 2,5. kilometru ve směru do Prahy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

skupina Elán znova sama dotkni. Středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Přichází čas dovolených, odpočinku, zájezdů, ať už leteckých nebo autokarových. No naštěstí už se těma karosama takovýma, těma historickýma už nejezdí, tak je to takové modernější, občas i s nějakým panelem, kde si můžete pustit nějaký film. Ale taková ta videa, která byla s tou obrazovkou v té čelní části toho autobusu a pouštěl se nějaký film romantický, Pretty Woman, dokonce jednou jsem jel asi tak 160 hodin a tam neustále do kolečka dávali Horor Moucha, řeknu

0: Žijeme tu s vámi.
1: Předpokládám, že i prázdniny se odrazí v našem humorném v uvozovkách vysílání, i když uvozovky pryč, zábava to je, humoriáda i v létě v roce 2026. Tak se hezky bavte, v 16.04 začínáme. Nepředbíháme, zprávy v 6:30, za 5 minut.

Zhlédnutí za včerejším večerem v pražské Písnici. Včera večer hořel sklad s oblečením. Požár zasáhl zhruba polovinu haly a hasiči kvůli němu vyhlásili třetí stupeň poplachu. Nikdo se nezranil a nebyla nutná evakuace. Po 21. hodině se podařilo šíření ohně zastavit. Máme pro vás i další zprávy, nejen ze středních Čech, ale budou krátké. Budou v půl a s Lenkou.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 8. hodině. Na místě bývalé kotelny v Hakenově ulici v Poděbradech postaví dělníci komunitní centrum. Původně chtěla radnice budovu nechat zrekonstruovat, podloží ale nebylo v dobrém technickém stavu. Dělníci ji proto strhli. Město za bourací práce a stavbu zaplatí téměř 26 milionů korun. Nová stavba v Hakenově ulici by měla být hotová letos v prosinci. Dobrodružné hřiště na Vypichu v Praze 6 bude otevřené i v červenci a srpnu. Přístupné bude každý čtvrtek, pátek a sobotu od 14 do 19 hodin. Radní městské části o tom rozhodli kvůli velkému zájmu. Děti si na něm můžou sami vyrábět herní prvky a věci například ze dřeva. Radnice ho otevřela na začátku dubna. A dnešní počasí bude zataženo až oblačno, občas deštěm nebo přeháňkami a místy i silnými bouřkami, které můžou být doprovázené přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: D10 z Prahy do Turnova, pozor, před Mladou Boleslaví u sjezdu na Bezděčín, kilometr 41,5, hlásíte komplikace, je tam kolona, je krátká, dá se projet místem. D10 z Turnova do Prahy, přibrzděte kousek před sjezdem na Březinu. Tam blokují levý pruh následky nehody osobního auta na místě záchranáři, projíždí se pouze pravým, případně připojovacím pruhem, tvoří se kratší fronta a silnice je plná vody, projíždějte velice opatrně. Taky velké komplikace. Na sedmičce na příjezdu do metropole, kdo jedete z Chomutova nebo z toho směru, hned na dvakrát za Slaným. Nejprve za sjezdem na Středokluky na kilometru 8,5 se zastavíte, pár minut budete cukat se k nehodě na kilometru 7. Srážka dvou aut, následně fronta i u letiště, ze 4. kilometru až na konec dálnice pojedete skoro 15 minut. A je dobré taky vědět, že neprojedete ode dneška až do 23. srpna silnicí Kujetice, Čakovičky na Mělnicku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6.33 dorazily zprávy z fotbalu. Je dohráno. Fotbalisté Mexika pokračují na domácím mistrovství světa ve vítězné jízdě. V úvodním kole vyřazovací části porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. A dál?
2: Dál nás čeká tráva. Zažloutlá tráva a vysušená místa, tak vypadají některé trávníky v Praze 8. Za pár minut vysvětlíme, jakou roli v tom sehrálo extrémní teplo z předchozích dnů.
3: Zaplať pámu, že si to zpřesnila. Už jsem si myslel, že budu muset sahat po zapalovači.

0: 39,5 minuty, dobré zprávy, dorazily z dálnice D10.
1: Já jenom hlásím, že takhle, jak jste hlásili nehodu u Březiny, u Mladé Boleslavy, směru do Prahy, Turnova, tak tam už jenom pořádku, už tam nic není.
0: Tak děkujeme pěkně. Teď půjdeme dál a půjdeme taky do hlavního města, konkrétně městské části Praha 8. Sekání trávy, no, městské části upravily kvůli vysokým teplotám rozpis na sečení trávy. Snaží se tak chránit zeleň před vyschnutím. To samozřejmě v Praze 8 fungovalo trochu jinak, tak, že se pokračovalo i v těch horkých dnech. Lidé se proto bojí, že teplo a sucho trávníky poškodili.
2: Karlínem se kolem poledne ozývají zvuky strunové sekačky. Teploměr teď ukazuje zhruba 29 stupňů Celsia ve stínu.
3: Městská část jeden den vydala prohlášení, že protože je takovýhle počasí, tak tu trávu sekat nebude. Načež druhý den tu trávu sekali.
2: Říká opoziční zastupitel městské části Václav Stránský z uskupení Osmička žije.
3: Setkal jsem se s tím v podstatě na všech plochách, který má ve správě městská část Praha 8.
2: Vedení Prahy 8 nechalo pozastavit sekání trávy 20. června. S kritikou tak nesouhlasí. Mluvčí radnice Martin Šalek vinu svádí na zahradnickou firmu, která měla trávu sekat jen v místech, kde je závlaha.
4: Zahradnickou firmu jsme o zastavení seče samozřejmě informovali. V souvislosti s upozorněními od veřejnosti, že i přes pozastavenou seč zahradnická firma údajně práce nepřerušila, požádali jsme firmu o vysvětlení. Zatím čekáme na odpověď.
2: O trávníky v Praze 8 se stará firma Centra. Podle jejího výkonného ředitele Václava Tose dělala jen to, co chtěla městská část.
5: Jednali jsme na základě pokynu Osmičky, pozastavili se seče a následně byly seče obnoveny na těch psích loukách a na zavlažovaných částech. Jestli někdo posekal o něco trochu víc, neumím teď jako opravdu posoudit, doufám, že ne.
2: Sečení omezila taky Praha 6, podle radního Petra Palackého ze Zelených, ale jen na některých místech.
6: Některé druhy plevelných rostlin se naopak v tomto horkém počasí dokážou šířit a v případě, že bychom trávníkový porost s těmito rostlinami neposekali, tak by naopak mohlo vzhledem teplého počasí dojít k jejich masivnímu šíření.
2: Mezi takové rostliny patří například ječmen myší. Městské části chtějí systém údržby zeleně měnit průběžně podle počasí. K plnému sečení se vrátí po opadnutí vlny veder. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: ve 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska ve středu se čeká následující ohledně počasí. No musíme si říct na rovinu, že prázdniny začínají dost nebo o dost chladněji, než bylo původně v plánu, předpokládám. Teploměry dneska ukážou na nejvýš 20 až 23. Počasí bude ale hlavně o velké oblačnosti a srážkách. Čekáme déšť, přehánky a místy bouřky, ty mohou být i silné, úhrny kolem 50 mm, kroupy i 2 cm a nárazy větru kolem 80 km za hodinu. Vítr bude mimo bouřky slabý až mírný od západu až severozápadu a večer začne od západu pršet méně a částečně ubude i oblačnosti. To hlavní 20 až 23.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, začnu ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína, kde sice byla odstraněna nehoda ve sjezdu do Novopatské, ale nově se hned na to bouralo před sjezdem na Prosek. Průjezdný je tam pouze jeden pruh, kolona velmi rychle narostla do Cínovecké, ke sjezdu na Březině vás čekejte zdržení kolem 15 minut. Kolona po pojíždí už také na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové pojedete 20 minut. Kolony čekejte také na příjezdu do Prahy po D7, a to před omezením u letiště. Kolona od Středokluk z 5. kilometru až na 20 minut a opatrně aktuálně na Žižkově v křižovatce na Ohradě, kde nefungují semafory. Je zde trochu zmatek, ale výraznější kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dneska po 13. hodině Alex a tentokrát host houslový virtuos Pavel Šporcl. Dozvíte se třeba i to, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár s rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá.
0: Pavel Šporcl po 13. hodině tady u nás ve středních Čechách.

0: pojedete třeba do Chorvatska, pojedete přes Německo nebo do Itálie, tak je dobré vědět, že v Německu přestala o půlnoci platit snížená daň na pohonné hmoty. Slevu zavedla vláda kancléře Friedricha Merce, takže natankovat u nás se určitě víc vyplatí.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Přes 50 expertů rezignovalo kvůli přesunu agent lidských práv z vlády na ministerstva. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Bude zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami a bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví nebo národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové se likviduje nejen nadrezortnost, ale i nezávislost.
3: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
2: Kbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají její celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Za práce zaplatí 600 milionů korun. Denně místem projede zhruba 90 tisíc aut. Silnice už byla podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové v havarijním stavu.
4: Ta komunikace má vyjeté koleje, příčné i podélné trhliny a my už nejsme schopni to udržet v rámci běžných oprav a docházelo tam k velkému počtu škodních událostí.
2: Kbelská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ni najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Tématu se budeme věnovat dále ve vysílání. Středočeská záchranná služba zahajuje sezónu na Slapské přehradě s novým člunem. Umožní tak lepší a rychlejší zásahy na vodní hladině. Loni zde měli záchranáři 76 výjezdů. Nejčastěji zasahovali u pacientů s různými typy úrazů, kolapsovými stavy, dušností nebo třeba cévní mozkovou příhodou. Na přehradě pomáhá taky vodní záchranná služba Českého červeného kříže, která řeší i technické zásahy. Těch loni měla 62, zdravotnických 159.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Večer bude od západu srážek ubývat a částečně ubude i oblačnosti, hlavně na západě kraje. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Kolony, kam se podíváš, a taky dopravní nehody a dost vody i na silnicích, třeba na dálnici D10 v okolí Mladé Boleslavy. Kolona se prodlužuje i na dálnici D7, pojedete už od sjezdu na Kladno. Taky kolona na devítce.
5: Já bych prostě nahlásit kolonu s možností, že vepředu je asi bouračka ve vesnici Kly na silnici 9 z Mělníka na Prahu. Co si s tím nadělá, že jo?
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: A úsměv prosím do nového dne. Začíná nám první prázdninový měsíc, je tu červenec, takže s veselým zvoláním šalalalali posílám vás slavaneckáře.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: sebe.
1: 7 hodin, 10,5 minuty s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Ranní provoz na železnici dál komplikují následky nočních bouřek. Největší problém je na trati z Prahy do Benešova, tedy na lince S9, mezi Prahou u Hříněvsí a Strančicemi. Porucha zabezpečovacího zařízení a provoz výrazně omezen. Vlaky tak mohou nabírat zpoždění i 45 minut. Dokonce některé vlaky jsou odřeknuté, tak je lepší zjistit, co a jak v aplikaci Můj vlak nejlépe. Komplikace čekají ode dneška taky cestující autobusů Arrivy v Dobřichovicích, v Praze západ. Kvůli omezení v oblasti Dobřichovic platí po celý červenec výlukové jízdní řády na linkách PIT 419 a 951. Třeba 419 jezdí mezi sídlištěm Radotín a Karlíkem. Noční 951 spojuje z Prahu s Dobřichovicemi. Podívejte se po změnách, bude to tak lepší. A ještě přidávám další omezení, to se týká Mladoboleslavska. Kvůli opravě propustku u Bukovna se mění provoz linek PIT 712 a 731. Obě linky jezdí z Boleslavy přes Katusice, linka 712 dál pokračuje do Bělé a linka 731 do Plužné. Omezení má být krátkodobé podle dopravce do čtvrtka, tedy do zítřka, a i tady platí, že lepší je před cestou zkontrolovat aktuální jízdní řád.
2: Region Express.
1: Po víc než 2 letech je silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku znovu průjezdná. Řidiči už tak nemusí místo dlouze objíždět. Stavaři tam vybudovali nový most nad železnicí. Ten historický z roku 1894 museli kvůli jeho špatnému stavu zbourat. Ten nový se mu ale tvarem i vzhledem povrchu dost podobá.
3: Tento most zprovozněný, můžete se opět navštěvovat bez objízdné trasy.
4: Otevření mostu provedla asi 100 lidí, kteří se na akci přišli podívat. Mluvčí středočeské krajské správy a údržby silnice Petra Kučerová. Místní se teď jdou tedy podívat na ten most.
5: No, koukám, to je paráda, to je docela veliký, než bylo posledně. No.
4: Jak složité pro vás bylo to, že ten most byl tady od jara 2024 uzavřený?
5: Byl to mazec, no. My jezdili tady Polňačkou, že když bylo sucho, a jinak až na Borotina Sudoměřice, no. A vlastně mám tady babičku hned vedle, takže to bylo horší, no.
4: Miroslav Dostal, vedoucí úseku mosty krajské správy a údržby silnic. Když se na ten most podíváme, trochu připomíná ten původní.
6: Vlastně dotčené orgány, jako je obec a stavební úřad, vlastně doporučil zachovat stávající tvar konstrukce, to znamená klembu, akorát ten materiál je jiný, původně byla kamenná klemba, dneska je železobetonová.
4: Jan Čikara za zhotovitelskou firmu. My, když se na ten most podíváme, tak ten beton má takovou dozelená barvu.
7: Ten most měl taky svou nějakou historickou barvu, takže nešlo použít klasický šedý beton, takže se do betonu přidávaly pigmenty. A co se týká toho povrchu, tak do toho bednění byly vkládány matrice. A ten povrch vypadá tak, jako by to byl ten původní most, kde jsou vlastně obtisknutý ty tvary těch původních kamenů.
4: Na otevření mostu nesmí chybět nezávislý starosta Střezimíře Miloš Jelínek.
8: No tak velká sláva, tady je potřeba si uvědomit, že tohle to je hlavní přístupová komunikace do celého regionu Sedlecka-Prčická, který je silně rekreační.
4: Vy tady máte železniční skanzen a tam jste i nechali tady přesunout části toho historického mostu.
8: Ano, ano, jako připomínka umu těch italských stavitelů, který před těma více jak 152 lety stavěli ten původní most.
4: Nový most stál 36 milionů korun. Zaplatilo středočeský kraj s pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze Střezimíře Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: 7 hodin 19 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teploměry dneska ukážou na nejvýš 20 až 23 počasí, ale bude hlavně o velké oblačnosti a srážkách. Čeká se déšť, přehánky, taky místy bousky, někde i silné. A ty nárazy větru mohou mít při bouřkách i 80 km za hodinu a kroupy 2 cm. Dá se čekat. Vítr bude mimo bouřky slabý až mírný od západu až severozápadu, takže pozor, do 23. To nám to léto pěkně začíná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: To jsem řekl nepřesně, to nám ty letní prázdniny dvouměsíční takhle začínají. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Kuba Vodička všechno hlídá, kouká. Já jenom připomenu ještě nehodu na dálnici D10 na 41. kilometru směr Turnov. V pravém pruhu a odstavném pruhu teď silničáři vyprošťují auto, které tak napůl skončilo mimo dálnici. Kolona před asi na 15 minut. No a ta Praha a nejbližší okolí vypadá jak?
2: Hezké ráno, komplikace jsou stále ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek se řeší srážka dvou aut, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona narostla už na dálnici D8 před Zdiby, zhruba na 3. kilometr. Čekejte celkové zdržení až půl hodiny. Velmi silný provoz stále na okruhu a Štěrboholské spojce. Od nájezdu z D11 k Průmyslové pojedete v tuto chvíli asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 popojíždí kolona před omezením u letiště, zastavíte se u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru, je to aktuálně také zhruba na 20 minut a zdržíte se i na Pražském okruhu směrem k letišti, od sjezdu na Lochkov se popojíždí před sjezd na Ořech, je to na 10 až 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem Libor Šimůnek.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Za chvíli nejmenší děti v letní repríze Ahoj rádio, tentokrát na téma, jestli existují nějaké prvky, něco, co spojuje Indiány. Jak se pozná Indián? Slyšíte už za chvíli.

0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Když se zeptám na Indiány, nezvu vás do cukrárny, ale na americký kontinent.

0: Phil Collins. Ano, po ránu, chvilku před půl osmou. A že jste měli vstávat v sedm, no, půl hodina.
1: Půl osmé. Sněmovna by už brzy mohla začít fungovat podle nového jednacího řádu. Poslanci mají dnes na programu třetí čtení jeho novelizace. Jejím cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Podle vládních poslanců jde o kompromis koalice a opozice. Hnutí STAN navíc předkládá i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům pít alkohol během jednání sněmovny. Novela jednacího řádu by v případě schválení měla změnit pravidla jednání v poslanecké sněmovně ještě během tohoto volebního období. Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce stále omezuje provoz na koridoru z Prahy do

0: Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Některé vlaky taky musely být odřeknuty. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 9. hodině. Pražští hasiči včera večer zasahovali u rozsáhlého požáru skladu s oblečením v Písnici. Oheň zasáhl přibližně polovinu haly a kvůli rozsahu zásahu byl postupně vyhlášený třetí stupeň poplachu. Krátce po 9. hodině večer hasiči oznámili, že se požár už dál nešíří. Podle dostupných informací se při požáru nikdo nezranil a nebylo nutné nikoho evakuovat. Příčina vzniku požáru a rozsah škod budou předmětem dalšího šetření. Praha 1 otevírá registraci do projektu Korensi. Na podporu místní ekonomiky rozdělí 3 miliony korun. O příspěvky na nákupy v podobě elektronických kreditů můžou žádat jen obyvatelé městské části, kteří musí polovinu nákupu zaplatit ze svého. A dnešní počasí bude zataženo až oblačno, občas deštěm nebo přeháňkami a místy i silnými bouřkami, které můžou být doprovázené přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Aktuálně začínáme nejdřív na dálnici D4, vyrážíme směr Příbram. 33. kilometr, co se tam děje, tak to nám zavolal zpravodaj Zelené vlny.
3: Na 33. kilometru uprostřed pravého pruhu leží několik poměrně velkých pytlů vysypaných. Některé jsou poměrně i vysoké, auto na poslední chvíli vypočují a je tady vlastně těsně po dešti, ještě doznívá déšť.
2: Pozor na průjezdu obcí Dolní Vinice na Mělnicku, to je silnice 9, po nehodě jsou tam dvě auta. Na místě je kyvadlový provoz, takže kolony z obou směrů. Taky D10 ještě není zlikvidována, nehoda na 41. kilometru ve směru do Turnova. A nehoda autobusu a dvou zaparkovaných aut na průjezdu Kostelcem nad Labem. Takže kdo budete projíždět 101, Tomáše Garrigua Masaryka, buďte připraveni na kolony a možný obtížný průjezd.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Miluji oslí můstky, takže Tomáš Garrigua Masaryk byl náš první prezident. A pak si dáme toho, teď myslím, že třetího
0: dalšího
2: vzadu.
0: Prezidenta, ano.
2: Dalšího.
0: Václav Havel stihl ještě ve vězení roku 1989 vytvořit nonverbální krátkou hru s názvem Perpetuum mobile. Padatele ji našli před 12 lety a teď s ní pražská Laterna Magica cestuje na festival do Avignonu. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.

0: Pavel Bobek. Dobré ráno do středních Čech v 7.41. Zatímco většina souborů na konci června uzavírá sezónu a odjíždí na prázdniny, Laterna Magica míří do Avignonu. 4. července uvede v rámci OFF programu tamního divadelního festivalu světovou premiéru inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče. Jedná se o historicky první premiéru Národního divadla ve Francii.
1: Kdy se v roce 1989 v lednu dostal do vězení v rámci Palachova týdne.
2: Vzpomíná znalkyně díla Václava Havla Anna Frajmanová ve 12 let starém dokumentu, který vznikl jako součást uvedení dosud málo známého Havlova díla. Sám autor do něj vepsal řadu režijních poznámek o tom, že by herci měli využívat pantomimu a také prvky cirkusové artistiky. Pod názvem Perpetuum Mobile a neb 7 dní pana A ho připravili tehdejší studenti hudební a taneční fakulty AMU Praha. Uváděli jej jako němou absurdní grotesku. Vůbec poprvé libretto zpracoval švýcarský mim Albert Folletti. Na prosbu jeho manželky Lenky Machoninové totiž Václav Havel koncem března roku 1989 pantomimické libretto napsal a v jednom z dopisů Olze Havlové odeslal z vězení. Libretto zaujalo také teoretičku umění a badatelku Ladislavu Petiškovou, která oslovila tehdejší umělce Hamu. A tehdy, v roce 2014, byl mezi nimi i Radim Vizváry, současný šéf Laterny Magiky.
3: Tento text mě velmi se zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo.
2: Vzpomíná Radim Vizváry, který se na Havlovo Perpetuum rozpomněl, když přišla výzva přivést do Avignonu něco takzvaně od Havla.
3: Je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum Mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal tvůrcům takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie.
2: Vizváry k režii dosud téměř neinscenované předlohy přizval Petra Boháče. Téma považuje za stále aktuální. Popisuje situaci člověka, který je potrestán za to, že řekne svůj názor a hájí své morální postoje. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Hey!

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, teda řeknu vám, po ráno mě neprobudil budík, ale buřina jako Praha. Dobré ráno, Pavle Karasy, slyšíme se.
1: Přeju krásné ráno.
0: Výborná věc, napršelo v Praze, ale napršelo mi i do bytu. Ten déšť byl teda tak silný, tak prudký. Měli jsme ho hodně?
1: Já myslím, že bylo ho hodně. Na většině území středních Čech pršelo víc. To bylo v té severní polovině středočeského kraje a taky v Praze, kde na některých místech spadlo z oblohy během noci i kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. Takže já myslím, že máme zalito. Trošičku hůř je na tom Příbramsko, kde těch srážek nebylo tolik.
0: Pojďme si ale říct, s dnem prvním letních prázdnin, oficiálně první červencové ráno, tak to znamená pro spoustu lidí odjezd na dovolenou, k moři, takže zanedlouho už určitě uslyšíte něco jako...
2: Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň.
0: Řekněte, jak horké bude to moře u vorvaně?
1: No tak samozřejmě ta teplota mořské vody se při těch tropických teplotách prohřívá, takže ty teploty se pohybují kolem 25-26 stupňů Celsia. Víc na jich samozřejmě teplota mořské vody roste. Nejtepleji je ve východním Středomoří a pak samozřejmě u pobřeží Egypta, kde má voda už i 28 nebo 29 stupňů Celsia. No ale když vyrazíte třeba do Itálie nebo do Chorvatska, tak tam se ta teplota vody pohybuje kolem 27 stupňů.
0: Tak to je nuda, zlatá třicítková berounka.
1: To je pravda, Berounka, ta má teplotu vody výrazně vyšší. V neděli vlastně ta teplota vody v Berounce dosáhla až 32 stupňů Celsia, což je nebývalé. Obvykle se ta teplota vody pohybuje kolem 28 stupňů, ale bylo to způsobeno tím, že Berounka má velmi nízký průtok na hranici hydrologického sucha. Ta voda tím korytem protéká velmi pomalu a může se tak dostatečně prohřát na tu teplotu, která překračuje 30 stupňů.
0: Pojďme si říct něco aktuálně k počasí. Předpokládám, že Berounka stačila od té doby vychladnout, protože jak jste říkal, nebo zmiňovali jsme, napršelo, tak jak nám začíná 1. července 2026 a kam se dostaneme?
1: Tak začínáme velkou oblačností, taky občasným deštěm nebo přeháňkami a dokonce už teď po ránu registrujeme první bouřky, které se objevují na západě našeho kraje. Častěji prší právě na západě a severu, od jihu těch oblaků částečně ubývá, no ale během dne nás bude provázet spíš zvětšená oblačnost a objevit se můžou i silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, krupobytím, případně silnějšími nárazy větru kolem 80 km v hodině. V těch bouřkách může zase napršet až kolem 50 litrů vody na metr čtvereční a padat můžou i kroupy o velikosti až 2 cm. Až k večeru začne od západu srážek ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost, a to zejména na západě našeho kraje. No a ty dnešní nejvyšší teploty už se budou pohybovat jenom mezi 20 a 23 stupni, takže po těch vedrech z víkendu máme 20 stupňové ochlazení.
0: Děkujeme pěkně, odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit, přeju krásné dny.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Hezké ráno. Problémy jsou stále ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek se řeší nehoda dvou aut. Blokují pravý jízdní pruh. Kolona začíná už na dálnici D8 zhruba na 3. kilometru před sjezdem na Zděby. Čekejte zdržení až půl hodiny. Velmi silný provoz očekávejte také na okruhu a Štěrboholské spojce. Popojíždí se od Černého mostu až k Průmyslové. Je to zhruba na 20 minut. Pomalu pojedete už také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Kolony začínají u sjezdu na Prosek, pomalu se jede až před tunel Blanka, je to asi na čtvrt hodiny. A zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na letiště, popojíždí se od sjezdu na Písnici přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, zdržení na 20 až 25 minut.
0: Kdyby něco, volejte zelenou vlnou, čekáme, nebo spíš kolegové ze zelené vlny čekají, rádi pustí do vysílání i zprávy z toho, co vidíte, tam, kde se nacházíte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: A další informace o tom, co pro vás vysíláme, nebo zpravodajství z našeho kraje, podívejte se též na web středníčechy.rozhlas.cz nebo irozhlas.cz. Je tam všechno pěkně pohromadě. Hezké ráno.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc,

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna Královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
3: Bože, takový váhý večer.
2: Student Kroupa.
4: Tak co s vámi, chlapče?
2: Šplhoun Hujer.
5: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
2: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
4: No nepotěšil jste mne.
2: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
5: Nyní jsem odstěval do Humpolce.
2: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
6: Řidič, ten tvrdý chleba má.
2: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Bude zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přehánkami a bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
2: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
1: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
1: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Praha letos rozdělí více než 2 miliardy korun na sociální služby. Ty pomáhají seniorům napříč metropolí, ale i lidem se zdravotním postižením a klientům chráněného bydlení. O přidělení peněz rozhodli radní. Kromě toho hlavní město taky podpoří různé zdravotnické projekty, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: My podporujeme například terénní sociální služby, osobní asistenci, pečovatelské služby, ale také hospicovou a paliativní péči a nebo krizovou pomoc. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili na Wimbledonu do druhého kola dvouhry. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva. Dnes se představí další Češky. Vzájemný duel čeká Kateřinu Syniakovou a Nikolu Bartůňkovou. Hrát bude taky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přehánkami a místy i silnými bouřkami. Večer bude od západu srážek ubývat a částečně ubyde i oblačnosti, hlavně na západě kraje. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Začínáme na dálnici D10, tam víte, je dopravní nehoda na 42. kilometru ve směru do Turnova. Z místa se hlásí zpravodaj.
6: Obtahují tady nepojízdný vozidlo, kolona je asi na 20 minut. Je to v pravém pruhu, ono je v příkopu a teď ho vytahujou tady.
5: Taky opatrně i na okruhu, konkrétně ze sjezdu z dálnice D1 na okruh. A směr dál, D7.
7: Prosím vás, jel jsem z D1 na Pražský okruh, směr letiště, před kousek za sjezdem, je vlevo bouračka. Srozily se tam dvě auta, válejí se nějaký zbytky nárazníků po silnici, není tam policie, ale za chvilku tady bude sadomaso.
5: Co tam bude? Slyšel jsem dobře?
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Asi sádlo máslo.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
5: 4:30 po 8, pěkné ráno, vstáváte s Českým rozhlasem a Helenou Vondráčkovou.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
5: A Martinem Písaříkem už za chvíli. Mimochodem, Martine, všechno nejlepší.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře Severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: na hodinách 8.16.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jak to vypadá s počasím teď po ránu? Pavel Karas řekl, co vidí, co zažil a kolikže toho napršelo. No, pojďme si připomenout dnešní ráno, teda ten slejvák kolem 15:30 v Praze. Ten stál fakt za to.
2: Přeju krásné ráno. Já myslím, že bylo ho hodně. Na většině území středních Čech pršelo. Víc to bylo v té severní polovině středočeského kraje a taky v Praze, kde na některých místech spadlo z oblohy během noci i kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. Takže já myslím, že máme zalito. Trošičku hůř je na tom Příbramsko, kde těch srážek nebylo tolik.
0: Zalito? Co ty kroupy?
2: Začínáme velkou oblačností, taky občasným deštěm nebo přeháňkami a dokonce už teď po ránu registrujeme první bouřky, které se objevují na západě našeho kraje. Častěji prší právě na západě a severu, od jihu těch oblaků částečně ubývá, no ale během dne nás bude provázet spíš zvětšená oblačnost a objevit se můžou i silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, krupobytím, případně silnějšími nárazy větru kolem 80 km v hodině. V těch bouřkách může zase napršet až kolem 50 litrů vody na metr čtvereční a padat můžou i kroupy o velikosti až 2 cm. Až k večeru začne od západu srážek ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost, a to zejména na západě našeho kraje. No a ty dnešní nejvyšší teploty už se budou pohybovat jenom mezi 20 a 23 stupni, takže po těch vedrech z víkendu máme 20-stupňové ochlazení.
0: No, ale to vedro docela dost s tím zápasily i záchranné stanice zvířat, takže jen předem avizuji, za chvíli nebo po zprávách v 8:30 se podíváme do zařízení jednoho takového na Huslíku v Poděbradech. Mají skoro plno.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Problémy čekejte na příjezdu do Prahy po D8. Kolona začíná už před sjezdem na Zdiby, zhruba na 2. kilometru. Pomalu pojedete až ke sjezdu do Kbelské, kde už sice nic nebrání provozu, ale kolona se stále rozjíždí. Zdržení kolem 20 minut. Zdržíte se i na příjezdu po D7 od Středokluk z 5. kilometru. Kolona do omezení před letištěm, je to asi na 20 minut. A před letištěm se zdržíte i směrem z Prahy. Kolona od Evropské na 15:45. Nesouvislá kolona popojíždí na Pražském okruhu směrem k letišti. Od sjezdu na Jesenici pojedete pomalu až před sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete více než 30 minut. Silný provoz stále i na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, je to až na 25 minut. A pomalu se jede také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Zastavíte se za sjezdem na Prosek, pomalu se jede až před tunel Blanka, je to na 15 až 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: 8 hodin 19,5 minuty, za chvíli nás čeká zastávka v ředitelství silnic a dálnic v kanceláři tiskové mluvčí, nebo těch, kteří mohou mluvit právě za tento subjekt. Konkrétně vás čekají připomínky toho, co se kde děje na našich silnicích, co nového, co případně je hotovo. Zkrátka musíme se pochlubit. Už za chvíli.

0: jsme regionální kapela z Úval, to znamená divoký Bilk. Tohle byl Čmelák, už se dívám na koncerty aktuálně téhle bandy. Tak to nejbližší Vysočina Fest za den 16 hodin 21 minut 14 vteřin a půjdu dál, tak koukám, kde máme nějakou Prahu, střední Čechy, ne. Tak to taky ne. No prosím vás, no nedá se nic dělat, až 18.30, 29. srpna, atletický ovál Úvaly, 8 divokých 2026. Teď ale obraťme list, tam nás čeká v kancelářství ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na konci tohoto týdne dokončíme první etapu modernizace dálnice D8 mezi Prahou a Lovosicemi v úseku mezi 16. a 26. kilometrem. Během prací jsme mimo jiné vyměnili svodidla, do středního dělícího pásu jsme instalovali nové technologie pro lepší dohled nad provozem a také jsme upravili přejezdy. V sobotu zahájíme druhou etapu prací, a to v úseku mezi 26. a 34. kilometrem. Od Straškova až téměř ke sjezdu na Doksany bude doprava vedena v režimu 2+2. Tento úsek dokončíme za 20 dní.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: No a než spustíme zprávy v 8:30, což bude přesně za 5 minut... Aktuálně Mladá Boleslav, Jičínská ulice, po nehodě dvě auta, složky záchranného systému na místě a místem neprojedete, to je dobré vědět. Pozor, v Mladé Boleslavi.

0: to víme, to známe, a taky proto s láskou, veškerou péčí vybíráme i písničky, které vám pouštíme. A taky informace, které nabízíme, jako třeba teď aktuálně z Mladé Boleslavy, tam kvůli nehodě dvou aut je uzavřená Jičínská ulice. Na místě zasahují složky záchranného systému, je tam taky policie, pozor na to. A ještě přidám Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, nehoda osobního auta a cyklisty na Komenského náměstí, taky na místě jsou záchranáři a policie. Další informace v zelené vlně po zprávách v půl.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé ode dneška více. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura. A to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Řidiče i pěší na pražském Spořilově čekají ode dneška dopravní omezení kvůli opravě plynovodu. Výkopové práce začínají v hlavní ulici a po několika etapách budou pokračovat až do začátku října. Poslední úsek oprav se bude týkat ulice Jižní 3. V některých místech bude provoz jen omezený, jinde budou ulice dočasně neprůjezdné. Multifunkční hřiště má vzniknout v Novém Kníně na Příbramsku. Radnice připravuje projektovou dokumentaci. Stát by měl v blízkosti dětského hřiště. Náklady odhaduje nezávislý starosta Radek Hrubý na 5 milionů korun. Začátek prací podle něj záleží na dotacích, které radnice schání. Praha 1 pořídila do Klimenské ulice 14 velkých květináčů ze speciálního

0: materiálu. Zaplatila za ně 350 tisíc korun. Měli by zajistit více zeleně v ulici, kde dlouhodobě chybí stromy. A dnešní počasí bude zataženo až oblačno, občas deštěm nebo přeháňkami a místy i silnými bouřkami, které můžou být doprovázené přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Čerstvá nehoda na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Prahy, v opačném směru do Brna na 14. kilometru před sjezdem na Popovice porouchaný nákladní vůz. Počítejte tam se zpomalením. V Mladé Boleslavi kvůli nehodě dvou aut je uzavřena Jičínská ulice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, nehoda osobního auta cyklisty na Komenského náměstí. Kdo budete projíždět obcí Třebovle, tak s obtížemi tam bourala dvě auta. Jinak k uzavírkám mezi Dobřichovicemi a Černošicemi v části Vráž ode dneška až do konce srpna zavřená silnice 115 kvůli opravě. V Dobřichovicích v Pražské ulici se zároveň jezdí kivadlově podle semaforu. A Kutnohorsko ode dneška od 8 ráno do 1. září uzavřená silnice 335 mezi Uhlířskými Jahnovicemi a Sudějovem. Objížďka vede přes Janovickou Lhotu, případně Rašovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Velké záchranářské srdce nemají jen v místech, kde se schraňují zvířata, třeba která jsou nemocná, nebo ona kdyby mohla, tak si určitě zařídí nějaký útulek pro ps. Kočky jsem chtěl říct. Ale máme i spousty různých jiných záchranných stanic.
0: Ano. Třeba i takové, která přijímají ptáčata, která při vysokých teplotách vyskakují z hnízd. Kapacity stanic jsou ale téměř naplněné. Tématu se budeme podrobněji věnovat už za chvíli.
2: Vyskakují z hnízd. Taky jsme se dozvěděli od jedního sokola, že se tak jako dvě vejce, že jedno zlikvidují hned, pokud teda to nevypadá dobře, pryč, máme tady to druhé, takže může to být i úmysl, ale to my obyčejní nevíme. Tak do jedné té záchranné stanice už za chvíli naše velká návštěva.
3: Už nejsme

0: Vysoké teploty trápí nejen lidi, ale i zvířata. Záchranné stanice se plní ptáčaty, která před horkem vyskakují z hnízda. Stanicím ale dochází kapacity a například zařízení na huslíku v Poděbradech je skoro plné.
1: Tři krabice od bot a klece plné ptáčat, tak to teď vypadá v záchranné stanici na Huslíku. Jsou tu hlavně špačci, rorisy a vlaštovky. Podle ředitele Luboše Vaňka většina vyskákala z hnízd.
2: Většinou hnízdějí někde pod krovem. Ty teploty tam dosahují obrovských stupňů a vlastně nejsou ty ptáčata schopny to vydržet, proto vyskakují.
1: Běžně tady přijmou 20 až 30 zvířat, v posledních dnech je jich přes 100.
2: Jedeme vlastně na stavu maximální kapacity a vůbec už nejsme schopni garantovat dojezd pro zvířata.
1: O zvířata se tu stará kolem 5 lidí, denně pro ně ujedou přes 1000 kilometrů.
2: Proto bych chtěl poprosit všechny, kdo najdou zvířata, pokud mají možnost, tak nám je přivíst, protože ulehčíme aspoň jednoho člověka, který může se starat o ty zvířata.
1: Dodává ředitel Vaněk. Ptáky musí pracovníci krmit každou půl hodinu.
3: Ty hodně nejmenší se i naučí otvírat ten zobáček. U těch větších už je problém. Tam musíme ten zobáček si teda pomoct otevřít a pinzetkou nebo rukou teda je dokrát.
1: Říká ošetřovatelka Pavla Pistorová. Dehydrovaným ptáčatům dodávají tekutinu ve speciální gelové směsi. Samotnou vodu jim do zobáku nekapou.
3: To říkáme i lidem a těm vodu určitě nedávají, protože by se ten ptáček mohl zadusit. Doporučíme, aby jim dávali třeba uvařili se vajíčko a bílky z vajíčka.
1: O podobné množství zvířat se starají i v Hrachově na Příbramsku. Podle ředitele Pavla Křížka evidují v posledních dnech nárůst o zhruba 300%.
4: Těch telefonátů je několik desítek, nejvíc bylo 94 telefonátů za jediný den.
1: Také tady naráží vedení na omezený počet pracovníků i financí.
4: Ty výjezdy prostě se snažíme svrknout do jednoho výjezdu v rámci šetření energie i pohonných hmot.
1: Situace by se mohla zlepšit v nejbližších dnech, kdy meteorologové předpovídají teploty kolem 23 stupňů. Z Poděbrad Alena Junová, Český rozhlas.

0: 9:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavel Karas řekne, jak dneska bude.
2: Začínáme velkou oblačností, taky občasným deštěm nebo přeháňkami a dokonce už teď po ránu registrujeme první bouřky, které se objevují na západě našeho kraje. Častěji prší právě na západě a severu, od jihu těch oblaků částečně ubývá, no ale během dne nás bude provázet spíš zvětšená oblačnost a objevit se můžou i silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, krupobytím, případně silnějšími nárazy větru kolem 80 km v hodině. V těch bouřkách může zase napršet až kolem 50 litrů vody na metr čtvereční a padat můžou i kroupy o velikosti až 2 cm. Až k večeru začne od západu srážek ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost, a to zejména na západě našeho kraje. No a ty dnešní nejvyšší teploty už se budou pohybovat jenom mezi 20 a 23 stupni, takže po těch vedrech z víkendu máme 20 stupňové ochlazení.
0: No jo, a co potom, když vyrazíme třeba hned na dovolenou se začátkem letních prázdnin, tak teplota moří lepší než Berounka nebo horší než Berounka, které naměřili i nějakých 31 a kousek?
2: No tak samozřejmě ta teplota mořské vody se při těch tropických teplotách prohřívá, takže ty teploty se pohybují kolem 25-26 stupňů Celsia. Víc na jich samozřejmě teplota mořské vody roste. Nejtepleji je ve východním Středomoří a pak samozřejmě u pobřeží Egypta, kde má voda už i 28 nebo 29 stupňů Celsia. No ale když vyrazíte třeba do Itálie nebo do Chorvatska, tak tam se ta teplota vody pohybuje kolem 27 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno nový problém je na příjezdu do Prahy po D1. Za sjezdem na Čestlice na 8. kilometru se srazila dvě osobní auta, kamion blokují pravý pruh, kolona zatím z 12. kilometru na asi 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D8 stále popojíždí kolona, ta začíná před sjezdem na Zdiby asi na 2. kilometru, pomalu se jede až ke sjezdu do Kbelské. V tuto chvíli už tam sice nic nebrání provozu, ale stále se zdržíte kolem 20 minut. Zdržíte se také na příjezdu po D7 před omezením u sjezdu na letiště, kolona začíná už za sjezdem na Lidice na 7. kilometru, zdržení na 20 minut a kolona je také směrem ven z Prahy od Evropské k letišti. Pojedete 4 hodiny. Nesouvislá kolona stále také na Pražském okruhu směrem k letišti. Od sjezdu na Jesenici se jede pomalu až k Ořechu, je to na více než půl hodinu a silný provoz stále i na Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové čekejte zdržení 25 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.
0: Hasičům ve středních Čechách v noci na dnešek mírně přibylo výjezdu kvůli bouřce. Od půlnoci do 7.30. zaznamenali 19 událostí souvisejících s počasím. Určitě přidáme další informace nejen do zpravodajství, ale vůbec vysílání dnešního dne. Ať se vám daří. 1. červenec 2026. Honza Macon přeje skvělý poslech a posílá mi další nestárnoucí hudební kousky. Právě přichází Petr a Standa, přidá se Miro a v závěru i Abba. Jo, a Denisa mezi nima jako kulturní bombónek.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Objevte krásu zámku v Dobříši při večerních prohlídkách. Atmosférická prohlídka pod širým nebem vás provede rokokovým parkem, romanticky nasvícenou oranžerií i zámeckým areálem ve chvíli, kdy se zahrady ponoří do podvečerního šera. V doprovodu průvodce uslyšíte zajímavosti z historie zámku, místní pověsti i tajemné příběhy. Milovníci klasické hudby si přijdou na své v Říčanech. Na letní scéně kulturního centra Labuť vystoupí renomovaní violončelisté Dominika Weiss-Hošková a Jiří Hošek. Koncert s podtitulem Klecmer a židovská hudba pro violončelo nabídne energické židovské melodie, virtuózní hru i hudební dialog plný emocí a spontánnosti. Večer bude zároveň oslavou 70. narozenin Jiřího Hoška, jedné z výrazných osobností české violončelové scény. Začíná se v 7:30 večer v zahradě Husovy knihovny v Říčanech. Na zámku Kačina připravili na léto pro rodiny s dětmi pohádkové středy v zámeckém divadle. Divadelko Kůzlet uvede veselou pohádku ze solslepické lhoty, ve které nebude nouze o zmatky, kouzla ani šťastné konce. Představení se hrají 1., 15. a 29. července a 12. srpna, a to vždy od 11 hodin. Pohádkové dopoledne potěší malé i velké diváky. Nevynechte prohlídku klasicistního zámku a přilehlého anglického parku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás, dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Některé léky od specialistů ode dneška můžou předepisovat praktičtí lékaři. Kvůli bouřkám řešili středočeští hasiči v noci více událostí. Bude zataženo až oblačno, občas deštěm nebo přehánkami a bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají. Jak potvrdila Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
2: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
0: Přes Středočeský kraj přešel v noci pás bouřek. Od půlnoci do dnešního rána zasahovali středočeští hasiči u 34 událostí. Z toho skoro 20 souviselo s počasím. Řešili většinou čerpání vody nebo odstranění popadaných stromů, říká mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
3: Začaly ty události přibývat někdy po druhé hodině. A zhruba to odpovídalo 2-3 události za hodinu.
0: Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce taky omezuje provoz na železničním koridoru z Prahy do Benešova. Dálkové i regionální vlaky tam nabírají až hodinová zpoždění. Některé spoje České dráhy zrušily. Středočeská záchranná služba zahajuje sezónu na Slapské přehradě s novým člunem. Umožní tak lepší a rychlejší zásahy na vodní hladině. Loni zde měli záchranáři 76 výjezdů. Nejčastěji zasahovali u pacientů s různými typy úrazů, kolapsovými stavy, dušností nebo třeba cévní mozkovou příhodou. Na přehradě pomáhá taky vodní záchranná služba Českého červeného kříže, která řeší i technické zásahy. Těch loni měla 62, zdravotnických 159. Sport. 5 českých tenistů postoupilo do druhého kola Wimbledonu. Jiří Lehečka vyřadil Australana Popirina. Jakub Menčík zvládl pětisetový zápas s Britem Samuelem. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Zajdlovou. Marie Bousková zdolala Australanku Gibsonovou a Karolína Plíšková vyřadila krajanku Terezu Valentovou. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
4: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
0: Do druhého kola Wimbledonu se nepodívají Vít Kopřiva a Sára Bejlek. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, občas deštěm nebo přehánkami a místy i silnými bouřkami. Večer bude od západu srážek ubývat a částečně ubyde i oblačnosti, hlavně na západě kraje. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od sjezdu na Lidice ze 7. kilometru se jede pomalu do omezení před letištěm. Zdržíte se 20 minut. A provoz vázne i na příjezdu po D8, kde vjedete do kolony u sjezdu na Zdiby. Pomalu pojedete až ke sjezdu na Hloubětín. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Přeji vám krásný první červencový den.
1: Středočeské dopoledne.
5: A v něm ho pohody a hodně nálady, dobré samozřejmě. No, já myslím, že ta nálada bude umocněna tím, že dnes oficiálně tedy začíná prázdninový měsíc, ten první, ale vy už ty prázdniny určitě od toho víkendu máte. Každopádně my máme pro vás během léta zámecké léto. Třeba i vy se vypravíte na nějaký ten zámek. Možná bude dobrou inspirací právě ve 9:45 i ta dnešní, to dnešní putování a naváže na to dnešní soutěžní otázka. Každopádně Pavel Kudrna se na vás těší a já budu opět držet palce při vašem soutěžení. Jestli pak víte, že kolem skladatele Antonína Dvořáka se pohybovalo 5 sester Čermákových, každá z nich pro něj byla důležitá, jednu tajně obdivoval, další si vzal za ženu, třetí s jeho rodinou cestovala do Ameriky. Sestry Čermákovy a jejich osudy vám představí reportáž kolegyně Jolany Novákové už za chvíli. Nenechte si to ujít.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Mosty opěvovali Lenka Filipová a Karel Zich. No a my máme 16 minut po deváté a teď se vypravíme za Čermákovými. Pět sester Čermákových se pohybovalo kolem Antonína Dvořáka, ve které choval sympatie, ale neprojevil je. Kterou si vzal za ženu a která ze sester rodinu Dvořákových doprovázela na cestě do Ameriky? V památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, bývalém zámečku s rozsáhlým parkem a jezírky, natáčela naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Představíme vám sestry Čermákovy. Anu, Josefínu, Klotildu, Terezii a Marii. To byly ženy spojené s Antonínem Dvořákem. Dvořák sestry vyučoval hře na klavír jako první Josefínu, což mi prozradil Vojtěch Poláček, ředitel památníku Antonína Dvořáka tady ve Vysoké u Příbrami.
2: Takže tehdy se seznámil s Josefínou, kterou později potkal i v Prozatímním divadle, protože tam začínala kariéru herečky, on tam hrál na violu a pravděpodobně se do této Josefíny zamiloval, ale jeho cit byl asi spíše jen takovým tichým obdivem, asi se ani nevyjádřil a po letech si potom vzal její mladší sestru Anu, která byla také herečkou a taky velmi schopnou zpěvačkou.
1: Anna se tedy stala Dvořákovou ženou a Josefína, kterou jsme zmínili jako první, si vzala hraběte Kounice, majitele zámečku, ve kterém je dnes Dvořákův památník a kde si teď povídáme. Další ze sester Čermákových, se kterou se Antonín Dvořák setkával tady na Vysoké, byla Klotilda, která tu žila.
2: Klotilda si vzala Jana Hertana, což byl nadlesní hraběte Kounice.
1: A občas se tu potkali i s Terezí, další ze sester, ta Dvořákovým hlídala děti.
2: Dvořák měl 9 dětí, z nich 6 se dožilo dospělosti. Ona opravdu velmi často se o ně starala a taky je doprovázela v létě 1893 za Dvořákem do Spojených států, nejdřív do New Yorku a pak ještě trávila s Dvořákem docela jeho významný pobyt ve státě Iowa ve Spillville. Byl to pro ní velký zážitek.
1: No a poslední ze sester Marie, ta na Vysoké zemřela.
2: Ano, zemřela na tuberkulózu tady přímo v zámečku na Vysoké, což je teda objekt, který primárně obýval hrabě Kounic s Josefínou, herečkou. A nedaleko odsud stála budova, které se říkalo Dvorek, což byl správcovský objekt, postavený spolu se zámečkem, kde teda bydlela Klotilda a Jan Herta nadlesní, ale taky tam v těch prvních letech bydlel Antonín Dvořák s Anou v jednom z bytů. Měl tam i svůj první klavír. Ten Dvorek bohužel už dneska nestojí, teda to je jenom vsuvka, protože ho zničil blesk v 70. letech 20. století. A pak máme ale ještě třetí objekt, takzvanou vilu Rusalka. Tehdy teda tomu nikdo vila Rusalka neříkal, ale je to budova správce Ovčína na druhé straně vesnice, kterou si Dvořák koupil nebo možná dostal od hraběte a mezi lety 84 a 85, 18 teda, si ji adaptoval na takový venkovský dům a tam pak primárně bydlel přímo Dvořák se svojí rodinou. Takže určitě přejďte, můžete tu nachodit spousty kilometrů, tak jako Antonín Dvořák, protože ty procházky a komponování během procházek, to bylo to klíčové, proč jsem vůbec jezdil.
1: Z Vysoké u Příbrami Jolana Nováková, Český rozhlas.
0: A já doplním, že víc o sestrách Čermákových a dalších ženách okolo skladatele Antonína Dvořáka se dozvíte na výstavě Ženy na Vysoké v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Otevřená bude až do 28. října. A taky reportáž, článek a fotogalerii jako tradičně najdete na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Zažloutá tráva a vysušená místa, tak vypadají některé trávníky v Praze 8. Za pár minut vysvětlíme, jakou roli v tom sehrálo extrémní teplo z těch předchozích dnů.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Valdemar Matuška, co by kauboji v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 9:30. Některé pražské městské části upravily kvůli vysokým teplotám rozpis na sečení trávy. Snaží se tak chránit zeleň před vyschnutím. Třeba v Praze 8 se sečení pokračovalo i v horkých dnech. Lidé se proto bojí, že teplo a sucho trávníky poškodili.
1: Karlínem se kolem poledne ozývají zvuky strunové sekačky. Teploměr teď ukazuje zhruba 29 stupňů Celsia ve stínu.
2: Městská část jeden den vydala prohlášení, že protože je takovýhle počasí, tak tu trávu sekat nebude. Načež druhý den a následující další dny, kdy to počasí vlastně eskalovalo, tak tu trávu sekali.
1: Říká opoziční zastupitel městské části Václav Stránský z uskupení Osmička žije.
2: Setkal jsem se s tím v podstatě na všech plochách, který má ve správě městská část Praha 8. Všiml jsem si to na plochách na Karlínském náměstí. Samozřejmě není problém s tím, že se seká tráva. To, co se sekat má, problém je v tom, že když je takovýhle počasí, když je 35 stupňů a neprší a je velký sucho a ta tráva se poseká, tak se vlastně spálí a zničí.
1: Vedení Prahy 8 nechalo pozastavit sekání trávy 20. června. S kritikou tak nesouhlasí. Mluvčí radnice Martin Šalek vinu svádí na zahradnickou firmu, která měla trávu sekat jen v místech, kde je závlaha.
3: Pozastavená seč nebyla pouze v parcích vybavených automatickým závlahovým systémem. Zahradnickou firmu jsme o zastavení seče samozřejmě informovali. V souvislosti s upozorněními od veřejnosti, že i přes pozastavenou seč zahradnická firma údajně práce nepřerušila, požádali jsme firmu o vysvětlení.

0: Zatím čekáme na odpověď.
1: O trávníky v Praze 8 se stará firma Centra. Podle jejího výkonného ředitele Václava Tóse dělala jen to, co chtěla městská část.
2: Jednali jsme na základě pokynu osmičky, pozastavili se seče a následně byly seče obnoveny na těch psích loukách a na zavlažovaných částech. Jestli někdo posekal o něco trochu víc, neumím teď jako opravdu posoudit, doufám, že ne.
1: Sečení omezila taky Praha 6, podle radního Petra Palackého ze Zelených, ale jen na některých místech.
3: Některé druhy plevelných rostlin se naopak v tomto horkém počasí dokážou šířit a v případě, že bychom trávníkový porost s těmito rostlinami neposekali, tak by naopak mohlo vzhledem teplého počasí dojít k jejich masivnímu šíření a my je právě naopak v rámci sekání můžeme to šíření omezit.
1: Mezi takové rostliny patří například ječmen myší.
3: To je plodina, kterou většina občanů asi zná, protože vytváří takové ty nepříjemné osiny, které jsou nepříjemné například pro domácí zvířata, pro psy ve městě a tak dále.
1: Městské části chtějí systém údržby zeleně měnit průběžně podle počasí. K plnému sečení se vrátí po opadnutí vlny veder. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy.
5: 9:45 se blíží, buďte určitě na našich vlnách, protože zámecké léto to pokračuje a my vám až do 28. srpna budeme nabízet vždy jeden zámek v České republice, ten vám představíme, na něj naváže soutěž o zámecký cestovatelský balíček. Obsahuje sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh a to není všechno. Když se dostanete do toho dílčího soutěžení, tak pak se dostanete logicky i v pátek vždycky do našeho velkého nebo většího finále, ve kterém každý pátek vylosujeme jednoho z vás, kdo obdrží soukromou prohlídku zámku Františka Kinského pro dvě osoby, zámku Kostelec nad Orlicí. A myslím, že to stojí za to zůstat na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

Tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Humprecht, to je zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, jeli jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím, jestli v Chřibské anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Takže je naopak náš pořad, naše zámecké leto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem jenom zajímavostí, vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné,
1: děkuju.
0: Stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ústavní soud zamítl návrh na zrušení mechanismu, který přerozděluje daně mezi kraje. Stavba kruhového objezdu omezí do konce října dopravu za Nymburským nádražím. Bude zataženo až oblačno, občas deštěm nebo přehánkami a bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Dopravu za vlakovým nádražím v Nymburce ode dneška omezí přestavba křižovatky. Na místě křížení Boleslavské třídy a ulice Za Žoskou dělníci vybudují kruhový objezd. Stavbu zaplatí soukromý investor. Práce budou hotové na konci října, říká nymburská mluvčí Marta Svobodová.
2: Nová okružní křižovatka nahradí stávající nevyhovující uspořádání a zajistí bezpečnější a plynulejší dopravní napojení rozvojového území Za Žoskou a průmyslové zóny Sever. Součástí jsou přeložky technické infrastruktury.
0: Záchranné stanice ve Středočeském kraji hlásí velký nárůst přijatých ptáčat. Kvůli teplu vyskakují z hnízd a často jsou dehydrovaná. Oproti jiným dnům přijímají v posledních dnech až trojnásobek zvířat. Ředitel stanice na Huslíku v Poděbradech Luboš Vaněk proto prosí lidi o spolupráci.
3: Jedeme vlastně na stavu úplně maximální kapacity. Proto bych chtěl poprosit všechny, kdo najdou zvířata, pokud mají možnost, tak nám je přivízt, což nám hrozně pomůže, protože ulehčíme aspoň jednoho člověka, který může se starat o ty zvířata.
0: Podobná situace je i v záchranné stanici v Hrachově na Příbramsku. Skauti v pražských Satalicích se do konce prázdnin dočkají nových prostor. Původní klubovna vedle mateřské školy byla ve špatném stavu. Městská část proto na místě buduje novou dřevostavbu. Kromě dvou kluboven v ní bude i zázemí pro pracovní četu a městský služební byt. Pokračuje starostka Satalic Milada Voborská z Hnutí STAN.
4: Celá ta stavba by měla být hotová do letošního srpna a byla vysoutěžena za cenu necelých 16 milionů korun. Bez DPH. Sport.
0: Fotbalisté Francie porazili 3-0 Švédsko a jsou v osmifinále mistrovství světa. Tam prošlo i domácí Mexiko po vítězství 2-0 nad Ekvádorem a Norsko po výhře 2-1 nad Pobřežím slonoviny. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, občas deštěm nebo přehánkami a místy i silnými bouřkami. Večer bude od západu srážek ubývat a částečně ubyde i oblačnosti, hlavně na západě kraje. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 na 15. kilometru směrem na Strakonice havarovalo osobní auto do svodidel. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 vjedete do kolony u sjezdu na Zdiby a pomalu se jede až na začátek k Belské ulice, kde se připravuje omezení a projíždí se jen jedním pruhem. Zdržení je na 15 až 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Jsem samozřejmě ráda, že jste na našich vlnách a přeji vám krásný první červencový den.
1: Středočeské dopoledne.
5: No ale možná nebudete rádi, navážeme na to, co jsme teď slyšeli v dopravě. Kbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají její celkovou opravu, která začne zítra. Potrvá do poloviny srpna. My si podrobnosti povíme díky našemu reportérovi, který je na místě, takže určitě si na ně počkejte i na příjemnou muziku. Marek Ztracený, Eláni, Petr Novák a další. Hezký den všem.

0: 16,5 minuty máme po 10. hodině. Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. A pozor, teď se připravte, řidiči musí ode dneška počítat s výrazným omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Cestu, která nahrazuje nedokončený městský okruh, budou opravovat do poloviny srpna silničáři. Místem denně projede kolem 90 tisíc aut. U křížení s Proseckou ulicí je náš reportér Josef Beneda. Teď se hlásí do vysílání. Josefe, dobrý den.
1: Hezký den. Tady u nájezdu z Prosecké ulice na Kbelskou je stále ještě poměrně silný provoz. Situace navíc komplikuje to, že na příjezdu z dálnice D8 do metropole se tvoří kolona až k odbočce na Klecany. Dopravní opatření začaly silničáři připravovat kolem 9. hodiny ráno a postupně omezují průjezd v severní části od křížení s Cínoveckou ulicí. Tady u Prosecké ulice ale zatím cesta stále průjezdná v obou směrech dvěma pruhy. Zúžit Kbelskou na 1+1 jízdní pruh chtějí silničáři stihnout během odpoledne. V jízdním pásu směrem ze severu, tedy na přejezdu z dálnice D8 na dálnici D10, už jsou navíc žlutě vyznačené vodící čáry. Do tohoto pásu převedou silničáři dopravu během noci z dneška na čtvrtek, aby mohli zítra brzy ráno začít opravovat ten druhý.
0: A budou se moci řidiči napojit na Kbelskou ulici i v jejím průběhu, třeba z Prosecké ulice?
1: To bohužel nebudou. Kbelská totiž bude po celou dobu prací fungovat jako pomyslný tunel. Nebudou tak moc používat sjezdy a nájezdy třeba tady z Prosecké ulice, ale také z Čakovické a Mladoboleslavské ulice. Zhruba v polovině rekonstrukce, tedy asi po 20 dnech, se směr prací otočí a řidiči budou jezdit po opravené části vozovky. Na Kbelské bude denně pracovat v nepřetržitém provozu od 100 až po 250 lidí.
0: Na závěr nám, Josefe, ještě prosím pověz, proč vlastně silničáři musí Kbelskou ulici opravit?
1: Tak silnice už je v havarijním stavu. Jsou ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. To způsobovalo velké množství škod na projíždějících autech. Silničáři také chtějí upravit celé odvodnění komunikace a použijí poklopy na kanalizaci, které vydrží tlak 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách. Práce potrvají zhruba 45 dní, jinými slovy mají skončit v polovině srpna. Celkové náklady dosahují téměř 500 milionů korun. Na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací budou přímo u Kbelské připravená 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázali auta rychle odklidit.
0: Silničáři tedy omezují provoz ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Od zítřka začne její oprava. Informace nám přímo z místa přinesl náš reportér Josef Beneda. Děkujeme za to, hezký den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Co myslíte, umíte připravit dobře pravé expreso? No, můžete se o tom přesvědčit. Za chvíli v Babských Radách Jarky Vykoupilové. Připomene nám totiž všechny detaily, které jsou k tomu potřeba.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pohled na hodiny napoví, máme 10:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Zveme vás na dopolední kávu, tedy přesně řečeno zve nás Jarka Vykoupilová a ona ji umí dobře připravit.
1: Babské rady.
2: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte dál, za chvíli třeba kapela Bananarama, Marcias a teď Václav Neckář a taky Kalendárium.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zvedáme kotvy, zpívala kapela Rangers na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Za 2 minuty máme 10:45. Já se dívám do kalendáře, dnes máme tedy 1. červencový den a Jaroslavící Jaroslava nám ozdobila toto datum. Tak tedy Jarušky, Jarky nebo Slávky, přejeme vám všechno nejlepší. Narozeniny dneska má herec a moderátor Aleš Zbořil, taky moderátorka a právnička Daniela Drtinová, herec a dabér Martin Písařík, moderátorka Petra Svoboda a herečka Štěpánka Fingerhutová dnes slaví dokonce krásných 30. Všem oslavencům všechno nejlepší a další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna Královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Dneska jich má přes 1,75 milionu. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 milion vojáků se odsud nevrátilo. Zase reklama. Schválně, kolikrát jste si tohle řekli v posledních týdnech během sledování televize. Ta první televizní reklama byla odvysílána před 85 lety v roce 1941. Spot na hodinky Bulova se vysílal před přenosem zápasu baseballistů Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies. A spot stál $9. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu. Provoz sedačkové lanovky na nejvyšší horu jihočeského Blanského lesa Kleť byla zahájena před 65 lety v roce 1961. Lanovka z Krásetína jezdí stále.
4: Bože, takový váhý večer.
3: Student Kroupa.
5: Tak co s vámi, chlapče?
3: Šplhoun Hujer.
6: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
3: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
5: No, nepotěšil jste mne.
3: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
6: Nyní jsem odstěval do Humpolce.
3: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Do té doby mělo mobily asi jen 45 tisíc zákazníků, hlavně podnikatelů. V nové síti jsme měli během několika let úplně všichni. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
7: Řidič, ten tvrdý chleba má.
3: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Moc dlouho nám ta opatrnost nevydržela.
8: Dobrý den, pane řidič.
3: Ve stejný den před 20 lety mohly u nás osoby stejného pohlaví začít uzavírat registrované partnerství. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.
9: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A když nás budete poslouchat dál, tak za 12,5 minuty uslyšíte další zprávy, které pro vás chystá Lenka Vokatá. A ve Stříbrném dole v Kutné hoře se návštěvníci můžou vžít do role horníků. Během prohlídky si tu obléknou hornickou halenku, nasadí helmu se svítilnou a projdou částí původních středověkých šachet. Na místo vyrazila i naše reportérka. Reportovat bude z místa, tak si na to určitě počkejte. A hezký den.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál Vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících ze tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, Poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Pražskou vojenskou nemocnici povede Luděk Hána. Ode dneška se mění veřejná doprava mezi Středočeským a Jihočeským krajem. Bude převážně zataženo s deštěm a lokálními bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice. Hána opakovaně sloužil v Afghánistánu jako lékař i velitel polních chirurgických týmů. Loni se stal zástupcem ředitele sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany. Ode dneška dochází k propojení dopravních systémů Středočeského a Jihočeského kraje. Cestujícím to přinese více spojů a taky jejich lepší návaznost. Na jednu jízdenku se lidé dostanou z Prahy až třeba do Tábora a Plané nad Lužnicí, pokračuje dopravní expert Jan Vachtl.
3: Součástí změny budou nové autobusové linky, větší úpravy mezikrajských linek, zejména na Voticku, a i rozšíření provozu na některých linkách. Ku příkladu na lince 519 z Votic do Sedlčan budou jezdit autobus i o víkendu. Velké úpravy autobusových linek budou zejména v okolí Miličína a Heřmaniček.
2: Další pás bouřek zaměstnává středočeské hasiče. Po Rakovnicku a Kladensku vyjížděli taky na Prahu Západ a Mělněcko. Mezi 8. a 9. hodinou zaznamenali hasiči ve středních Čechách 32 nových událostí. Nejčastěji řešili čerpání vody nebo odstranění popadaných stromů, a to hlavně na Mělnicku, Kladensku a v Praze Západ. Sport. Čeští basketbalisté se chystají na další kvalifikační zápasy o mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku. Při absenci Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude největší tíha odpovědnosti na Vítu Krejčím, rozehrávači Portlandu. Ten říká, jak tuto pozici vnímá.
4: Určitě to bude trošičku jiný, asi budu muset být víc trošičku s míčem, ale my tu máme skvělý hráče na všech postech, takže si myslím, že prostě vždycky to je o tom týmu. Tady vlastně všechny kluky tady už znám hrozně dlouho, takže se všema se známe. Parta je dobrá jako vždycky, takže to není nic těžkého.
2: Tomáš Satoranský po 6 letech končí v basketbalové Barceloně. Ve Španělsku mu vypršela smlouva. Počasí. Zpočátku čekáme převážně zataženo s deštěm a lokálními bouřkami, které můžou být na východě kraje i silné. Během odpoledne budou srážky od západu slábnout, večer budou ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na východě kraje až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov se za sjezdem na Brandýs nad Labem srazila na 11. kilometru 3 auta v pravém pruhu. Kolona z 9. kilometru vás zdrží asi 10 minut. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov za vjezdem od Plzeňské blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto. Kolona začíná už na Barandovském mostu a zdrží vás kolem půl hodiny. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: A já jsem ráda, že jste na našich vlnách. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Tam vás pozveme v této hodině. Třeba záchranná služba Středočeského kraje má ode dneška na Slapech nový člun. My tam máme naše reportérku, přihlásí se do vysílání. A taky se vypravíme do Kutné hory. Ve Stříbrném dole v Kutné hoře se návštěvníci můžou vžít do role horníků. A to učinila i další naše reportérka, se kterou se spojíme už za chvíli. To všechno proložíme příjemnou muzikou. Bude tu Aneta Langerová, Petr Spálený, Richard Miller. A vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde.

0: 15 a půl minuty po 11. My vás teď na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zavedeme do Kutné hory. Kutnohorské podzemí patří mezi místa, kam často míří lidé z Česka i ze zahraničí. Jak to v dole vypadá, co všechno tu na návštěvníky čeká, a to už nám řekne naše reportérka Elena Chomátová. Elen, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Elen, jaký je o prohlídky středověkého podzemí v Kutné hoře zájem a co tu na návštěvníky v rámci prohlídky vlastně čeká?
1: Tak muzeum má teď od července otevřeno od 10 hodin a otevírací doba končí v 18 hodin. A už teď v 10 začala první prohlídka právě do dolu. Šlo na ní 7 osob, kapacita jedné prohlídky je 25 osob, takže teď dopoledne jsou ty termíny prohlídek volnější. Samozřejmě více osob, hlavně rodiny s dětmi, přichází odpoledne a také víkendy přijíždí více osob. To je tu za den zhruba 300 návštěvníků. Jinak Věký důl si můžete projít v druhém okruhu prohlídky, který nese název Cesta stříbra. Tento okruh vám vlastně popíše celý proces, který stojí za těžbou ve středověku, zpracováním surového stříbra a i technologií ražby mincí. Součástí toho okruhu je samotná replika dolu, je tu i původní velký těžní stroj na koňský pohon, jinak přezdívaný trejf, a také tu naleznete i technické vybavení. Jinak než se vydáte na samotnou prohlídku, dostanete vybavení, tedy horníkovou halenu a také helmu se svítilnou. Podzemí je návštěvníkům přístupné nějakých 250 metrů. Celá prohlídka zabere přibližně 90 minut a co se týká ceny vstupenek, tak základní vstupné 200 korun, snížené 160 korun a rodinné 640 korun. A jen připomenu, pokud sem jedete s dětmi, tak dětem do 6 let je vstup zakázán z důvodu bezpečnosti. Co se týká těch prohlídek, tak je také lepší si je předem zarezervovat na stránkách muzea. Tam přímo najdete rezervační systém. Jinak první prohlídka začala tedy teď v 10 hodin, je každou půl hodinu a poslední je v 16.30.
0: Elen, České muzeum stříbra, které středověké doly spravuje, si od dneška pro návštěvníky připravilo i něco navíc. Pověz nám, co to je?
1: Ano, muzeum stříbra si pro návštěvníky ode dneška připravilo noční prohlídky stříbrného dolu. Tady společně s průvodcem se stoupáte 35 metrů pod zem. Prohlídky probíhají každou středu, tedy ode dneška do 26. srpna. Začátek prohlídky je vždy ve 21.30 a doba prohlídky je maximálně hodinka a půl. Tady je kapacita na prohlídku o trochu menší, tedy 20 osob. Základní vstupné je 250 korun a snížené 210 korun. A na památku si tady odsud odnesete vlastnoručně vyražený pražský groš.
0: Elen, pověz nám i nějakou zajímavost k tomuto důlnímu dílu.
1: Tak důlní dílo bylo nalezeno v roce 1967 a narazilo se na něj, když se tu prováděl hydrogeologický průzkum. A přišlo se na to, že se jedná o poměrně dobře zachovalou odvodňovací štolu. Jsou tu také hezky zachované známky po středověkých hornicích, kteří tu pracovali ručně se svými hornickými kladívky, želízkem a mlátkem.
0: Ne každý asi může do podzemí zajít, třeba kvůli tomu, když trpí klaustrofobií nebo má nějaký handicap. Nabízí muzeum i něco pro ně?
1: Ano, muzeum stříbra nabízí i jiný prohlídkový okruh, a to je okruh Město stříbra. Tady vás seznámí s vývojem města Kutné hory. V přízemí najdete geologii Kutnohorského rudního revíru i archeologické památky. Dále v expozici najdete také historii bouřlivých počátků města a expozice v prvním patře přibližuje Kutnou horu jako výstavné královské horní město. A za návštěvu tu stojí o něco méně známý kamenný dům, který je od muzea stříbra vzdálen nějakých 200 metrů.
0: Z Kutné hory se nám do našeho dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. My ti děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Záchranná služba Středočeského kraje má ode dneška na Slapech nový člun. Jaké jsou jeho výhody a co je součástí vybavení lodi? Tak na to se za chvíli zeptáme další naší reportérky. Počkejte si na to i vy.

kavárna Pavla Vítka. Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Brontosauři s písní Šafrán na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 11:30 a teď se dozvíte, že Středočeská záchranná služba zahajuje sezónu na Slapské přehradě s novým člunem. Umožní tak lepší a rychlejší zásahy na vodní hladině. I naše reportérka Věra Hájková si ho prohlédla a já ji mám teď ve vysílání. Prozradí nám podrobnosti. Věro, hezké dopoledne.
1: Přeji hezké dopoledne od Slapské přehrady, stojím právě u mola, dívám se tedy na tu letošní novinku, což je ten nový člun.
0: Popiš nám ho trochu víc, v čem je lepší než ten původní?
1: No, trošku jsem tady odhalila takové překvapení. To nové plavidlo má délku skoro 7 metrů a šířku 2,80 cm. No a je stejné jako to původní. Jenom ten starý člun je starý 2 roky a přesouvá se teď pomáhat na přehradu Orlík. Člun jede 50-kilometrovou rychlostí a je v něm vybavení jako v sanitce, resuscitační sada, ventilátor, defibrilátor, vyprošťovací a transportní sada. A člun vyšel i s vybavením na 5,8 milionu korun a zaplatil ho Středočeský kraj.
0: Kolik zásahů na Slapech středočeští záchranáři za letní sezonu mívají?
1: Tak loni měla záchranná služba na Slapech 76 výjezdů, rok předtím to bylo 70. Nejčastěji se jezdí podle mluvčí Moniky Novákové za pacienty s různými typy úrazů, kolapsovými stavy, dušností nebo třeba cévní mozkovou příhodou. Výjimkou není bohužel i to nutí. Ještě připomenu, že na Slapech pomáhají i dobrovolníci, kteří jsou na základně vodní záchranné služby Červeného kříže. Ti měli loni dokonce 159 zásahů, z toho 97 zdravotnických, 62 technických. Obrací se na ně ale lidé i s běžnějšími problémy, ke kterým by klasickou záchranku nevolali, jako jsou třeba odřeniny, střevní potíže nebo úpal. Možná ještě dodám i důležitou informaci, že o víkendu, který byl tropický, tak tady zaznamenali vodní záchranáři vůbec nejvíc zásahů za ty 2 dny. Bylo jich celkem 18 a byly i 2 případy tonutí, kdy tedy jeden nedopadl dobře.
0: Věro, ještě by měla taky zaznít další důležitá informace. Kam volat, když se někomu něco na Slapech stane? A je ta pomoc vlastně 24 hodin denně?
1: No tak pokud je situace vážná, klasické záchranáře si přivoláte známou tísňovou linkou 155 a zdravotníci jsou na základně na Slapech, jak se říká, 24/7, tedy nepřetržitě. Ve stejném režimu funguje ale taky vodní záchranná služba, která tedy nabízí i technickou pomoc, třeba odtažení lodě. Její číslo je 607 962 552. Nicméně letos tady mají novinku, vodní záchranáři automaticky slyší tísňové volání na záchrannou službu a můžou tedy vyrážet na pomoc stejně se svými kolegy.
0: Záchranná služba Středočeského kraje má tedy od dneška na Slapech nový člun, kterým bude jezdit na zásahy. Podrobnosti z místa nám řekla reportérka Věra Hájková. My ti za to děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dnes a Iveta Bartošová na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 11:45 máme, než nám tedy skončí ten dnešní dopolední čas. Tak máme ještě pro vás tipy: večerní zámek v Dobříši, klasickou hudbu v Říčanech nebo léto na zámku Kačina dnes můžete zažít. Podrobnosti k tomu přidá Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Objevte krásu zámku v Dobříši při večerních prohlídkách. Atmosférická prohlídka pod širým nebem vás provede rokokovým parkem, romanticky nasvícenou oranžerií i zámeckým areálem ve chvíli, kdy se zahrady ponoří do podvečerního šera. V doprovodu průvodce uslyšíte zajímavosti z historie zámku, místní pověsti i tajemné příběhy. Milovníci klasické hudby si přijdou na své v Říčanech. Na letní scéně kulturního centra Labuť vystoupí renomovaní violončelisté Dominika Weiss-Hošková a Jiří Hošek. Koncert s podtitulem Klecmer a židovská hudba pro violončelo nabídne energické židovské melodie, virtuózní hru i hudební dialog plný emocí a spontánnosti. Večer bude zároveň oslavou 70. narozenin Jiřího Hoška, jedné z výrazných osobností české violončelové scény. Začíná se v 7:30 večer v zahradě Husovy knihovny v Říčanech. Na zámku Kačina připravili na léto pro rodiny s dětmi pohádkové středy v zámeckém divadle. Velko Kůzlet uvede veselou pohádku ze Solslepické Lhoty, ve které nebude nouze o zmatky, kouzla ani šťastné konce. Představení se hrají 1., 15. a 29. července a 12. srpna, a to vždy od 11 hodin. Pohádkové dopoledne potěší malé i velké diváky. Nevynechte prohlídku klasicistního zámku a přilehlého anglického parku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A za 12 minut 12. hodina polední čas, polední zprávy s Lenkou Vokatou, po 12. hodina příjemné muziky a k tomu vaše vzkazy.

0: mi voní dým.
1: Víte, že hrad Kokořín byl po 30leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: S postupem bouřek přibývá zásahů středočeských hasičů. Silničáři omezují průjezd Gbelskou ulicí v Praze. Zítra začne její oprava. Bude převážně zataženo s deštěm a lokálními bouřkami a teplotami do 23 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Prahu a středočeský kraj přešel dopoledne další pás silných bouřek. Intenzivní déšť zaplavil ulice některých měst, například ve Slaném. Hasiči od rána evidují desítky výjezdů. Nejčastěji zasahují u popadaných stromů a odčerpávají vodu ze zatopených domů a ulic. Potvrzuje jejich středočeský mluvčí Jan Sýkora.
2: Tuchoměřících na Praze západ, kde sledujeme potok, protože se naplnil a zaplavil pár objektů v okolí, nicméně tam čerpáme a voda postupně odtéká.
1: Gbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v každém směru jen jedním jízdním pruhem. Silničáři teď připravují dopravní omezení. Zítra začnou silnici, po které denně projede asi 90 tisíc aut, kompletně opravovat. Na příjezdu do metropole od dálnice D8 se kvůli tomu tvoří kolona, která začíná zhruba u Odoleny vody. Ve Gbelské ulici je reportér Josef Beneda.
3: Na křížení Prosecké a Gbelské ulice je teď v poledne mírnější provoz. Na sjezdu z dálnice D8 do metropole se ale kvůli omezením tvoří kolony. Dopravu na Gbelské ulici silničáři postupně převádí do jednoho jízdního pruhu místo stávajících dvou. Po 9. hodině začali postupně omezovat dopravu od křížení s Cínoveckou ulicí směrem sem k Prosecké. Dopravu do jednoho pruhu zužují už také od Novopatské ulice v jižní části silnice. Veškerá dopravní omezení budou v provozu nejpozději zítra v 6 hodin ráno, kdy začne samotná rekonstrukce. Silnice je v havarijním stavu, jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Dělníci na ní budou pracovat v nepřetržitém režimu do poloviny srpna. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Praha 1 otevírá registraci do projektu Korenci. Na podporu místní ekonomiky rozdělí 3 miliony korun. O příspěvky na nákupy v podobě elektronických kreditů můžou žádat jen obyvatelé městské části, kteří polovinu nákupu musí zaplatit ze svého. Sport. Tenistku Karolínu Muchovou čeká ve Wimbledonu zápas o třetí kolo. Nastoupí proti Číňance Chang. Pro Muchovou to v součtu s předchozím turnajem bude šestý zápas během 8 dní a proto se snažila o volném dni hlavně odpočívat.
4: Lehký trénink, vlastně tím, že jsem tady nebyla ten týden dopředu, tak musím ještě nějaké sponzorské věci vyřídit a budu se snažit si odpočinout a zregenerovat. Ale dokážu si představit, že bych někam vyrazila teď. Je toho dost.
1: Jeden český postup do třetího kola Wimbledonu je jistý. Na Grand Slamu v Londýně se odpoledne utkají krajanky Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková. Barboru Krejčíkovou pak čeká Ruska Andrejevová. Počasí. Zpočátku čekáme převážně zataženo s deštěm a lokálními bouřkami, které můžou být na východě kraje i silné. Během odpoledne budou srážky od západu slábnout a večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu směrem na letiště se v nájezdu od ulice k Barandovu srazil kamion s osobním autem. Policie dala havarovaná auto do připojovacího pruhu. Kolona od sjezdu na Vestec vás drží kolem půl hodiny. A na silnici 237 u Mšeckých Žehrovic havarovalo osobní auto mimo komunikaci a na místě teď zasahují záchranné složky. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
5: Přeji vám krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
5: Dobrou chuť k obědu a hodně příjemný poslech muziky, kterou pro vás máme. No a samozřejmě vy máte i dnes šanci poslat svůj vzkaz prostřednictvím tady naší SMS brány anebo webového formuláře. Tak do SMSky pište STC, mezera, pak váš text, odesílejte na číslo 90 011 04. A skrze ten webový formulář můžete napsat samozřejmě, to je elektronická podoba, najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Marika Gombitová, Chlapci v pasci, na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů. Mám před sebou hned první vzkaz, píšete mi, milá redakce, posíláme narozeninové přání pro sehranou dvojku, babičku Vlastičku a vnučku Aničku. Jedné přibývají roky, druhé zkušenosti a oběma šarm. Přejeme vám hlavně hodně zdraví, smíchu, pohody, ať vás humor nikdy neopouští. Užijte si svůj společný den naplno, ať je plný dortu, radosti a žádné počítání svíček. Máme vás moc rádi a posíláme velkou pusu dcery Ivana a Mirka s rodinami. A dvojnásobně gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

0: písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky, přidávám další vzkaz. Dobrý den do studia, připojuji se ke gratulantům, kteří posílají přání k svátku Jarušce Plavcové, protože si získala naše srdce. Jaruško, přeji ti, aby tě měl život rád a nachystal ti pestrou kytici krásných okamžiků. Abys žila ve zdraví, s bystrými smysly, abys byla spokojená, šťastná a duchem stále mladá. Tak to napsala Jindra. My se rádi připojíme a paní Jarušce Plavcové a všem ostatním Jaruškám moc gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky se vzkazem.
1: A stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy se vám dělají poledne společnost písničky a vaše vzkazy. Píšete mi zdravím a prosím zahrát k narozeninám Marušce Bartuňkové a k svátku Jarušce Plavcové. Oběma přeji hlavně zdraví a opět zdraví a k tomu hodně štěstí. Napsala Anička z Kutné Hory a my taky moc gratulujeme.

Na střední Čechy přidáváme další vzkaz k písni. Iveto, zahrajte Jarušce Plavcové k svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Květa, Roman a Jirka a zdravíme i kocoura Vlastíka.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále vám hrajeme příjemnou muziku. Další vzkaz k písni. Iveto, dobrý den. Prosím o hudební gratulaci pro Jaroslavu Vlkovou a taky Zvěřinovou a ostatní. Děvčata, zdraví, štěstí, spokojenost vám přeje také dnešní sváteční oslavenkyně babi Jarka z Kladna.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
3: Jsou tu ještě stále vaše vzkazy. Prosím, zahrajte všem Jaruškám k svátku, a to Jarušce Plavcové a mé neteři Jarušce. Přeji jim hodně zdraví, štěstí a lásky. Maruška z Malče.

Jako v ráji jsou dneska jarušky, píšete mi i ve to, zdravíme vás a všechny přátelé. Dnes písnička a přáníčko zaletí na Kladno za naší kamarádkou Jaruškou Plavcovou. K jmeninám, milá Jaruško, jsme ti svázali do kytičky čtyřlístku, vše, co je vzácné. Štěstí, k tomu hodně zdraví a ať tě stále provází. A anděle, ať tě chrání. Od srdíčka to přejí dvě Jarmily.

0: Jsme ve finále, ještě jeden vzkaz tu mám. Přejeme všechno nejlepší k svátku všem Jaroslavám a Jaruškám a zdravíme všechny posluchače a pracovníky našeho milého rádia. Napsala Hanka a Jiřinka a my děkujeme.
1: Už jde.

Za 8 minut 13. hodina. Stále žijete ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Po 13. hned po zprávách s Lenkou Vokatou. To bude Alex Minářová a s ní dnešní host, houslový virtuos Pavel Šporcl. Já to budu s vámi zase zítra. Těším se po 9. Naslyšenou.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Bouřky budou pokračovat. Meteorologové vydali další výstrahu, platí do půlnoci. V Praze přibylo nakažených svrabem. Bude převážně zataženo s deštěm a lokálními bouřkami a teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka kromě západu Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou bouřky na Moravě a ve Slezsku, kde budou i padat kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Varují taky před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Současný nárůst případů je odrazem vysoké mobility dnešní společnosti, nikoli hygienických standardů jednotlivců. Přenosu zákožky svrabové je zapotřebí dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Běžné cestování v MHD proto představuje pro nákazu jen minimální riziko.
1: Dopravu za vlakovým nádražím v Nymburce ode dneška omezí přestavba křižovatky. Na místě křížení Boleslavské třídy a ulice Za Žoskou dělníci vybudují kruhový objezd. Stavbu zaplatí soukromý investor. Práce budou hotové na konci října, říká nymburská mluvčí Marta Svobodová.
3: Nová okružní křižovatka nahradí stávající nevyhovující uspořádání a zajistí bezpečnější a plynulejší dopravní napojení rozvojového území Za Žoskou a průmyslové zóny Sever. Součástí jsou přeložky technické infrastruktury.
1: Pestrobarevný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
4: O zábavu se postarají hry vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa.
0: Počasí.
1: Dál čekáme převážně zataženo s deštěm a lokálními bouřkami, které můžou být na východě kraje i silné. Během odpoledne budou srážky od západu slábnout a večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na D4 dejte pozor mezi 26. a 28. kilometrem směrem na Strakonice. Na vozovce tam překáží dopravní kužele v jízdním pruhu. Na D10 na 5. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcl, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje roková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rokovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže rebel s modrými houslemi.
1: Ano, to pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblice a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Víš,

0: buď dál!
1: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. A když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona, a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel, a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel.

0: nad tu vodu toho, toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
0: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
0: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom krásném chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu, víceméně.
0: Mhm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Sport, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, jako u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně, vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Dál čekáme převážně zataženo a teploty od 18 do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Používání amalgamových výplní od července v zubařských ordinacích končí. V Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
3: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
2: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese. Hasiči, záchranáři a policisté dnes přišli darovat do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady krev. Zahájili pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Jejím cílem je pomoct nemocnicím s nedostatkem zásob krve v letních měsících. Podle vrchní sestry transfuzního oddělení Vladislavy Pražákové odběry komplikují letní dovolené.
4: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schránějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
2: Dárci by si proto měli udělat čas na odběr krve před odjezdem do zahraničí. Součástí kampaně je taky výzva k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
2: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Skauti v pražských Satalicích se do konce prázdnin dočkají nových prostor. Původní klubovna vedle mateřské školy byla ve špatném stavu. Městská část proto na místě buduje novou dřevostavbu. Kromě dvou kluboven v ní bude i zázemí pro pracovní četu a městský služební byt.
1: Počasí.
2: Dál čekáme převážně zataženo s deštěm a lokálními bouřkami, které můžou být na východě kraje i silné. Během odpoledne budou srážky od západu slábnout a večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 na 39. kilometru směrem na Bohumín a Polsko blokuje nehoda osobního auta odstavný pruh. Jízdní pruhy jsou volné, na D5 se před Prahou pak tvoří kolona. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeské odpoledne.
6: Ano, posloucháte už odpolední blok informací a samozřejmě i my se dotkneme dopravy. Rekonstrukce k Blaské ulici na severovýchodě Prahy naplno odstartuje už zítra. Na to pozor, připravte se. Na druhou stranu silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku je po více než 2 letech znovu průjezdná. I o tom bude řeč. A pozveme vás na další z mnoha zámků z těch 50, které pro vás na to letošní léto máme s Františkem Kinským. Vy u toho můžete i soutěžit v tom dopoledním čase a o víkendu poslouchat i speciály s majiteli soukromých zámků.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Jestli se chystáte letos navštívit některý z našich zámků, jsme rádi, třeba budete inspirováni i naší rubrikou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, a to zámeckým létem s Františkem Kinským. Každý den vám totiž jeden z našich zámků představujeme podrobně. Navíc s námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky a o víkendu si poslechnout příběhy těch, kteří zámky vlastní, opravují, spravují a žijí na nich. Teď už ale dávám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síně neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původně historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby, tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A nezapomeňte, že všechny odvysílané díly najdete i na stránkách zámeckéléto.cz, i ty z předchozího ročníku úspěšného, i ty velké speciály, ať to je pro vás nápad na výlety. No a další téma, dopravní v našem vysílání. Silnice mezi Střezmíří a Meznem na Benešovsku je po více než 2 letech znovu průjezdná. Stavaři tam postavili nový most nad železniční tratí. Měli nelehký úkol. Most se musel podobat totiž tomu původnímu z roku 1894. Víc vám o tom řekneme už za pár minut. Teď Lucie Bílá.

0: na čase být.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem, Libor Šimůnek.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Madonna v našem odpoledním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Po víc než dvou letech je silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku znovu průjezdná. Takže už jako řidiči nemusíte místo dlouho objíždět. Stavaři tam totiž budovali nový most nad železnicí, ten historický z roku 1894, museli kvůli špatnému stavu zbourat. Ten nový se mu ale tvarem i vzhledem povrchu hodně podobá.
1: Otevření mostu provedla asi stovku lidí, kteří se na akci přišli podívat. Mluvčí středočeské krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová. Místní se teď jdou tedy podívat na ten most.
2: No koukám, to je paráda, to je docela dost veliký, než bylo posledně, no. Taková mega.
1: No je širší, jsou tam chodníky. Jak složité pro vás bylo to, že ten most byl tady od jara 2024 uzavřený?
2: No, byl to mazec, no. My jezdili tady polňačkou, že když bylo sucho, a jinak až na Borotí na Sudoměřice, no. A vlastně mám tady babičku hned vedle, takže to bylo horší, no. Jsme jeli k babičce.
1: Miroslav Dostal, vedoucí úseku mosty krajské správy a údržby silnic. Když se na ten most podíváme, trochu připomíná ten původní. Byla to tady ta snaha?
3: Ano, byla to snaha už v rámci projektu a předprojekční přípravy vlastně proběhla projednání, kdy vlastně dotčené orgány, jako je obec a stavební úřad, vlastně doporučil zachovat stávající tvar konstrukce, to znamená klembu, akorát ten materiál je jiný, původně byla kamenná klemba, dneska je železobetonová.
1: Jan Čikara za zhotovitelskou firmu. My když se na ten most podíváme, tak on je velmi zajímavý svojí barvou, protože ten beton má takovou dozelená barvu a jsou tam vidět, řekla bych, obrysy kamenů.
4: De facto požadavek byl to, aby ten nový most napodoboval a evokoval ten původní kamenný most. Takže ten most měl taky svou nějakou historickou barvu, takže nešlo použít klasický šedý beton. Takže se prováděly vzorky na betonárce, kam se do betonu přidávaly pigmenty. A co se týká toho vzhledu nebo toho povrchu, tak do toho bednění byly vkládány matrice. A po odbednění ten povrch vypadá tak, jako by to byl ten původní most, kde jsou vlastně obtisknutý ty tvary těch původních kamenů. Takže z dálky vypadá jako kamenný most a do jisté míry vypadá jako ten historický most po té barevné stránce.
1: Na otevření mostu nesmí chybět nezávislý starosta Střezimíře Miloš Jelínek. Jak vnímáte tento okamžik, kdy jste opět propojení s Meznem?
5: No tak velká sláva. Tady je potřeba si uvědomit, že tohle je hlavní přístupová komunikace do celého regionu Sedlecka Prčice, který je silně rekreační, tady je spousta chalupářů, je tady Muninec, je tady golf Čertovo břemeno, těch atraktivit, které jsou významné, tak je tady hodně.
1: Vy tady máte železniční skanzen, kousek od tohoto mostu na nádraží a tam jste i nechali tady přesunout části toho historického mostu.
5: Ano, ano, povedlo se zajistit pasportizaci hlavních klenebních kamenů, které byly opatrně sneseny a bude pro ně nalezeno vhodné místo a tam budou potom vyskládány jako připomínka umu těch italských stavitelů, který před těma více jak 152 lety stavěli ten původní most.
1: Nový most stál 36 milionů korun. Zaplatilo středočeský kraj s pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze Střezimíře Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Podívejte

0: Samozřejmě můžete i na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A kdo praví dál? Rekonstrukce Kbelské ulice v Praze na severovýchodě našeho hlavního města naplno odstartuje už zítra a výrazně ovlivní dopravu v celé oblasti. Město proto připravuje změny v autobusových linkách i nové buspruhy a s obtíží také provoz obyčejným řidičům. Bude mnoho změn, budeme o tom mluvit.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: A teď k důležitým změnám v dopravě v Praze.
1: Region Express.
0: Začátek července přinese jednu z největších letních uzavírek v pražské dopravě. Oprava k Belské ulice zasáhne nejenom řidiče, ale i cestující městskou hromadnou dopravou v severovýchodní části města. Dopravní podnik a ROPID proto chystají řadu změn v autobusových linkách i nová dočasná dopravní opatření. Podrobnosti k tomu zjišťoval kolega Krištof Jiřík. Tak hezký den. A Krištofe, proč je právě Kbelská pro dopravu tak důležitá?
2: Dobrý den. Kbelská ulice patří mezi klíčové tahy v severní části Prahy. Spolu s Novopatskou v podstatě nahrazuje chybějící severní část pražského okruhu mezi dálnicemi D8 a D10. I když zůstane během oprav průjezdná v režimu jednoho pruhu v každém směru, uzavřené budou všechny sjezdy a nájezdy. A to znamená, že doprava se bude rozlévat do okolních ulic a město očekává výrazné zatížení celé oblasti.
0: Trasy kterých autobusových linek se změní nejvíc?
2: Největší změny čekají linky 110 a 201. Autobus 110 se na dobu oprav rozdělí na dvě samostatné trasy. Jedna část zůstane pod číslem 110 mezi Letňany a Třeboradicemi a druhá nově pojede jako linka 206 z bazénu Hloubětín do Dolních Počernic. Kdo dnes jede přes celou trasu, bude tak muset přestoupit. Podobně se ve všední dny rozdělí i linka 201. Ta bude jezdit zvlášť v úseku z nádraží Holešovice do Letňan a zvlášť z Letňan na Černý most, přičemž v Letňanech bude nutný přestup mezi dvěma částmi stejné linky.
0: Co ostatní linky, tam kde spíš o menší úpravy?
2: Ano, tam jde hlavně o přizpůsobení kapacity. Linka 159 bude posílená v době špiček, aby pobrala víc cestujících, naopak linka 182 bude zkrácená a skončí už na Opatově. Část její trasy nahradí posílené spoje linky 185 mezi Letňany a Kbelským hřbitovem. Dopravní podnik zároveň zavádí nové buspruhy v několika ulicích na severovýchodě Prahy, aby autobusy nebyly závislé jen na běžné automobilové dopravě.
0: Pokud někdo chce cestu naplánovat jinak, jaká je v této situaci ta nejjednodušší varianta dopravy?
2: Dopravní podnik jednoznačně doporučuje využívat hlavně metro a v některých úsecích taky tramvaje. Ty totiž nebudou rekonstrukcí Kbelské přímo ovlivněné a budou tak nejspolehlivější možností, jak se severovýchodem Prahy pohybovat bez větších zpoždění. Autobusy sice dostanou nové buspruhy, ale v celé oblasti se dá očekávat velmi silný provoz a zdržení. Pokud to tedy jen trochu jde, vyplatí se auto v tomhle období a v téhle části města spíš nechat doma a spolehnout se na městskou hromadnou dopravu.
0: Radí náš reportér Krištof Jiřík. Díky a hezký den.
2: Díky, naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Další dění vůbec ve zprávách, přesně v 15 hodin už za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Do té doby muzika. Xindl X, Petr Spálený nebo Iveta Bartošová.
3: Už zase skončil flá.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil a Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Lidé si objednali státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Ode dneška se mění veřejná doprava mezi Středočeským a Jihočeským krajem. Obloha dnes zůstane převážně zatažená s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřikrát překročil původní plán ministerstva financí. První upisovací období skončilo v neděli. Objednané dluhopisy musí zájemci zaplatit nejpozději do úterý 7. července. Ministerstvo doporučuje, aby lidé nenechávali platbu na poslední chvíli. Před termínem je víkend a dva státní svátky. Jeden člověk mohl do každého typu investovat od 1000 korun do 3 milionů korun. Od dneška dochází k propojení dopravních systémů Středočeského a Jihočeského kraje. Cestujícím to přinese více spojů a taky jejich lepší návaznost. Na jednu jízdenku se lidé dostanou z Prahy až třeba do Tábora a Plané nad Lužnicí. Pokračuje dopravní expert Jan Vachtl.
4: Součástí změny budou nové autobusové linky, větší úpravy mezikrajských linek, zejména na Voticku, a i rozšíření provozu na některých linkách. Ku příkladu na lince 519 z Votic do Sedlčan budou jezdit autobusy i o víkendu. Velké úpravy autobusových linek budou zejména v okolí Miličína a Heřmaniček.
3: Praha letos rozdělí více než 2 miliardy korun na sociální služby. Ty pomáhají seniorům napříč metropolí, ale i lidem se zdravotním postižením a klientům chráněného bydlení. O přidělení peněz rozhodli radní. Kromě toho hlavní město také podpoří různé zdravotnické projekty, říká náměstkyně primátora Alexandra Učenia z ODS.
5: My podporujeme například terénní sociální služby, osobní asistenci, pečovatelské služby, ale také hospicovou a paliativní péči a nebo krizovou pomoc.
3: Záchranné stanice ve Středočeském kraji hlásí velký nárůst přijatých ptáčat. Kvůli teplu vyskakují z hnízd a často jsou dehydrované. Oproti jiným dnům přijímají v posledních dnech až trojnásobek zvířat. Ředitel stanice na Huslíku v Poděbradech Luboš Vaněk proto prosí lidi o spolupráci.
6: Jedeme vlastně na stavu úplně maximální kapacity. Proto bych chtěl poprosit všechny, kdo najdou zvířata, pokud mají možnost, tak nám je přivízt, což nám hrozně pomůže, protože ulehčíme aspoň jednoho člověka, který může se starat o ty zvířata.
3: Podobná stanice, situace je i v záchranné stanici v Hrachově na Příbramsku.
2: Počasí.
3: Odpoledne zůstane zataženo s deštěm a místy bouřkami. Na východě kraje mohou být ještě silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty budou mezi 18 a 23 stupni. V noci se bude od západu vyjasňovat, kránu se ojedinělé objeví mlhy a teploty klesnou na 15 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D5 se před Prahou tvoří kolona, na pražském okruhu u exitu 23 se srazila dvě auta. No a na D10 ve směru na Turnov leží na vozovce koberec. Takže nohu z plynu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
7: Vítejte a poslouchejte dál.
2: Středočeské odpoledne.
7: Dozvíte se něco o unikátní hoře, kterou najdete na česko-polské hranici. Probereme i počasí s Pavlem Karasem podrobně už za chvíli a nabídneme samozřejmě spoustu dobré muziky. Všer, Valdemar Matuška nebo Kabát hned ze začátku.
2: středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Velký hit zpěvačky Cher doznívá a vytváří prostor pro předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Má ho pro vás připravené to počasí a jeho předpověď, tedy Pavel Karas v České televizi. Hezké odpoledne, Pavle.
2: Přeju krásné odpoledne.
0: Nejprve hodnoťme současné počasí v našem kraji.
2: Máme 3 dny, co padaly v Česku teplotní rekordy, no a po 3 dnech jsme s teplotami o 20 stupňů jinde. Ta teplota se aktuálně pohybuje kolem 19 nebo 20 stupňů. Ještě v neděli teploty šplhaly až nad 40 stupňů Celsia. No a dnes už registrujeme na většině území středních Čech déšť, přehánky a taky bouřky. Během večera by od západu mělo docházet k ustávání srážek a taky k ubývání oblačnosti.
0: Byla to taková ta možnost právě těch bouřek i dál a ta výstraha to tedy trochu padá, nebo se to postupně uklidňuje?
2: Výstraha by měla platit do dnešní půlnoci, ale ty bouřky, které budou velmi silné, se budou vyskytovat větší měrou na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se bouřka může vyskytnout spíš výjimečně a už bude spíše slabší. No a co se týká nočních teplot, tak ty už budou klesat na 18 až 13. Na západě našeho kraje to může být teplota, která se přiblíží i k 10 stupňům Celsia. Takže to zítřejší ráno už podstatně chladnější než rána, kdy jsme registrovali tropické noci, kdy teplota na některých místech se celou noc držela kolem 22 stupňů.
0: Teď už si někteří i rádi zavřou okno na noc, nebo aspoň nad ránem. Jak bude přes den zítra?
2: Tak zatím to vypadá, že by mělo být většinou polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně objevit přehánka. K večeru se začne obloha od severozápadu zatahovat a na severozápadě kraje se později večer může objevit i déšť nebo přehánky. Ty zítřejší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni. Vád bude slabý, místy mírný severozápadní vítr.
0: To znamená, že to poleze trochu nahoru?
2: Malinko se oproti dnešku oteplí, bude to způsobeno i tím, že dnes máme hodně mraku a často prší, zítra bude to slunce svítit častěji a ty přehánky během dne čekáme spíš výjimečně a slunce má samozřejmě sílu, takže ty teploty půjdou díky slunečnímu záření trošičku nahoru.
0: Ještě nám prozraďte páteční počasí, Pavle.
2: Pátek by měl být zase převážně zataženo, alespoň z počátku na řadě míst od severozápadu zaprší. Během dne se bude tvořit spíš kupovitá oblačnost. Srážky už neočekáváme a večer by se mělo začít zase vyjasňovat. Ráno chladnější, 16 až 13 stupňů Celsia nejčastěji. Odpolední maxima budou podobná těm dnešním a budou se pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů. Vád bude mírný severozápadní vítr, ale protože nás bude přecházet během dne studená fronta, tak se přechodně můžou objevit nárazy větru kolem 55 km v hodině. Večer pak vítr zeslábne.
0: Za tu předpověď děkuju a ať se dobře slouží v České televizi.
2: Moc krát děkuju, krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Asi tušíte, že s injekční jehlou třeba a taky s krví se praští záchranáři, stejně jako hasiči a policisté, potkávají denně. Dnes ale někteří z nich vyzkoušeli i roli pacientů. Proč a jak se u toho cítili, to uslyšíte už za okamžik v naší reportáži. Teď se vracíme ve středočeském odpoledni za muzikou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Začal pátý roční kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve. Té mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Třeba přišli i příslušníci záchranných složek darovat krev do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
1: Na odběrovém křesle sedí David Běhunek, mačka míček, do levé ruky má píchnutou jehlu, z té mu teče krev do pytlíku, který se houpe ze strany na stranu a už je skoro plný. Tak jak se cítíte ke konci odběru?
2: Cítím se fajn, komfortně, mám tady pohodlný lehátko, na kterém si můžu odpočinout a je tady velmi příjemný personál.
1: Ostatně jste záchranář pražské záchranné služby, vám asi krev problém nedělá.
2: Cizí míň, vlastní o trochu víc, ale s pohledem na krev nemám problém.
1: Dvě záchranářky pražské záchranné služby, Eliška a Eva, sedí teď na chodbě a na ruce už máte tady přelepený vpich, takže kontrolní odběr máte za sebou, dotazník vyplněný, po lékařském vyšetření jste, takže všechno v pořádku, teď už jen čekáte, až půjdete na odběr.
3: Čekáme, než půjdeme darovat krev.
1: A jak se cítíte před tím velkým odběrem? Dělají vám špatně jehly, nebo to ve vašem případě je úplně vyloučené?
3: Tak když to řekneme asi takhle, tak radši ty jehly pícháme, abychom pomohli našim pacientům, než že bychom se nechali píchat sami, ale jinak nám to asi nevadí.
1: I přesto chodí Eliška darovat krev pravidelně. Naopak poprvé přišel hasič ze smíchovské stanice Radomír Fischer.
4: Jsem tu poprvé a přišel jsem podpořit a nějak pomoct té propagaci.
1: Na odběr se nijak zvlášť nepřipravoval.
4: Samozřejmě dodržet nějakou základní životosprávu, aby člověk byl trošku ve formě, když sem přijde, nebyl úplně nějak unavený nebo neměl v sobě nějaký léky a podobně.
1: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové se do výzvy může zapojit i veřejnost.
5: My jako integrovaný záchranný systém vyzýváme veřejnost tomu, aby darovala krev. Na našich stránkách jsou vlastně dvě transfuzní nádoby z krví, takové virtuální. Je to rozdělené na IZS-ko, integrovaný záchranný systém a veřejnost a postupně během těch letních měsíců se ty nádoby plní a vlastně soutěžíme, která část, kde si

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A jedny horské zajímavosti už za chvíli v naší pravidelné rubrice. Martina Písaříka, co v učebnicích nebylo. Teď Jarek Nohavič.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Připraven už je také Martin Písařík a jeho pravidelná rubrika, která dnes bude mluvit o jedné unikátní hoře.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci schválili zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele a tajemníky úřadů. V Praze přibylo nakažených svrabem. Obloha dnes zůstane převážně zatažená s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci měst a obcí by nově mohli mít pětileté funkční období. Teď jsou ve funkcích na neurčito. Změnu schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává dopadů na stabilitu a odbornost veřejné správy. Návrh kritizuje i opozice. Označuje ho za přílepek k zákonu o státních zaměstnancích. Předlohu teď posoudí Senát. V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: Současný nárůst případů je odrazem vysoké mobility dnešní společnosti, nikoli hygienických standardů jednotlivců. Přenosu zákožky svrabové je zapotřebí dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilí. Běžné cestování v MHD proto představuje pro nákazu jen minimální riziko.
2: Dopravu za vlakovým nádražím v Nymburce ode dneška omezuje přestavba křižovatky. Na místě křížení Boleslavské třídy a ulice Zažorskou dělníci vybudují kruhový objezd. Stavbu zaplatí soukromý investor. Práce budou hotové na konci října, říká nymburská mluvčí Marta Svobodová.
4: Nová okružní křižovatka nahradí stávající nevyhovující uspořádání a zajistí bezpečnější a plynulejší dopravní napojení rozvojového území Zažorskou a průmyslové zóny Sever. Součástí jsou přeložky technické infrastruktury.
2: Na pražském Mariánském náměstí začala výstava ke 100 letům Hurvínka. Jmenuje se Hurvínek 100, kouzlo loutkařské dílny. Lidé ji najdou před magistrátem v proskleném boxu o velikosti tramvajové zastávky. Uvidí v něm Hurvínka, Spejbla, Máničku, Bábinku, Žerika i další postavy divadla Spejbla a Hurvínka. Vedle boxu jsou panely s fotografiemi, texty a odkazy na známé nahrávky. Výstava potrvá do 31. července.
1: Počasí.
2: Odpoledne zůstane zataženo s deštěm a místy bouřkami. Na východě kraje mohou být ještě silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty budou mezi 18 a 23 stupni. V noci se bude od západu vyjasňovat, k ránu se ojediněle objeví mlhy. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 je na 28. kilometru ve směru na Bohumín a Polsko nehoda 3 osobních aut, neprůjezdní je levý pruh, policie na místě. Kvůli dešti a lidem u vozovky projíždějte velmi opatrně. Na pražském okruhu u 21. kilometru ve směru k dálnici D1 se srazila 2 nákladní auta, překážka je na vozovce, místem se projíždí se zvýšenou opatrností. A na dálnici D6 na 47. kilometru ve směru na Prahu je nehoda osobního auta. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
3: Krásné odpoledne přeji.
2: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
3: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká, prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká, ty na něj věříš?
1: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. A říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják. Jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s něčím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvyklá. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, ale kamarádi, protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Homoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami, jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy, linka sem do studia 731 800 900, ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Takže
4: vznik vás zvoda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednout znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výborně. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tady tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu prostě spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. Byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brinich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká falešná diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou a on do ní takhle klepnul a říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola a když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu uzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří k tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech, a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak ráně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, že to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a mpá, víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na nový textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážnej, když to řeknu lidově, vážnej ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: aha,
4: tak
3: takhle.
4: To humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jsou veselí tam.

0: nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
1: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Štrclových Blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Štrc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
2: Čudo, byste se potkal se Štrclem?
3: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
2: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
3: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda, a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do pěti počítat. A on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
2: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně asi. Se o to šlo.
3: Jo, ano, vlastně stejný princip.
2: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těm video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
3: Ne. Vůbec, vůbec ne. No já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
2: No ale vám to taky jde.
3: Nejde. Malinko, no musel bych to studovat, protože je to práce chytit přesně ten
2: tón. Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
3: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Na stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
2: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst. Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMSkaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Tom zrežíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět. No?
3: Dobře, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne, je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře, ano. Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no, tak se chlapi nesází, to vím, pán, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Ten povídá, jdou se vycpat slany, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře, vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký, pá, normální regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slany, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam nezabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9letce s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
2: No jo.
3: K komu?
2: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
2: No, obdiv totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo, a ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, no, ale že i do matematiky bláze.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. Ale pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: sečíst.
2: Ano.
3: Ale kdybych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout, tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete, máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Asi Bečko, Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce, vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůrán, dej mi bůrán, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám takhle, on mluví a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. A to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Vesla je strka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, to já nechlichním, nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech, a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. Začíná platit nové clo pro zásilky do 150 eur. Záchranná služba Středočeského kraje má na Slabské přehradě nový člun. Obloha dnes zůstane převážně zatažená s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Za malé zásilky zboží ze zemí mimo Evropskou unii se ode dneška platí clo. Týká se to balíčků v hodnotě do 150 eur. Evropská komise tak chce snížit dovoz levných a často nekvalitních věcí, hlavně z čínských online platform.
2: Za každý druh zboží v zásilce se nově platí 3 eura. Clo se tak může násobit, vysvětluje Jan Šůra ze spotřebitelské organizace D-Test.
3: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
2: Opatření má pomoct narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými a zahraničními prodejci. Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale přichází pozdě.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
2: Čínská internetová tržiště kritiku dlouhodobě odmítají a tvrdí, že dodržují evropské předpisy a že bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Středočeská záchranná služba zahajuje sezónu na Slabské přehradě s novým člunem. Umožní tak lepší a rychlejší zásahy na vodní hladině. Loni zde měli záchranáři 76 výjezdů. Nejčastěji zasahovali u pacientů s různými typy úrazů, kolapsovými stavy, dušností nebo třeba cévní mozkovou příhodou. Na přehradě pomáhá taky vodní záchranná služba Červeného Českého kříže, která řeší i technické zásahy. Těch loni měla 62, zdravotnických 159. Pestrobarevný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo do Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: O zábavu se postarají hrají vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Karolína Muchová postoupila na tenisovém Wimbledonu do třetího kola. Číňanku Chang Shuai porazila 6-3 a 6-2. Zápas zvládla za 70 minut. V boji o osmifinále narazí česká tenistka na Tajku Mananchuyu Savangejkovou. O postup do třetího kola dnes bude hrát také Barbora Krejčíková. Předloňská šampionka vyzve pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska. V českém souboji nastoupí Kateřina Siňáková proti Nikole Bartuňkové. Počasí. Odpoledne zůstane zataženo s deštěm a místy bouřkami. Na východě kraje mohou být ještě silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty budou mezi 18 a 23 stupni. V noci se bude od západu vyjasňovat, kránu se ojediněle objeví mlhy. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V pražské Cínovecké ulici blokuje nehoda nákladního a osobního auta jeden pruh a tvoří se kolona. I tam tedy nohu splynu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
6: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
6: No a my začínáme a jako vždy pro vás máme opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například si povíme více o tom, že vysoké teploty trápí nejen lidi, ale i zvířata. Zjistíme, proč po 6 letech mění florbalisté superligové Mladé Boleslavy název klubu a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého středečního dne. Jako vždy ale začínáme písničkou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tolik Leona Machálková a její písnička Dej zpátky čas. No a teď už je na řadě zpravodajský souhrn celého středečního dne s datem 1. července, který pro nás pro všechny připravil Josef Mádle.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Bouřky ve středních Čechách zaměstnaly v noci i během dnešního dne hasiče a energetiky. Bez proudu se v kraji ocitly tisíce domácností. K několika desítkám událostí v souvislosti s počasím vyjížděli také hasiči. Nejčastěji čerpali vodu a odstraňovali popadané stromy. Bouřky komplikovaly i železniční dopravu. Porucha zabezpečovacího zařízení omezovala provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy byly u Říčan a Strančic. Dálkové i regionální vlaky tam nabírali zpoždění až 45 minut. Některé spoje dopravci odřekli. U dopravy ještě zůstaneme, střední a jižní Čechy se ode dneška víc propojují ve veřejné dopravě. Systém PIT nově navazuje na jihočeskou IDESku. Cestující tak můžou na jednu jízdenku snáz kombinovat vlaky a autobusy. Z Prahy se jednodušeji dostanou třeba do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo na Orlík. Jihočeský tarif se naopak rozšiřuje směrem na Benešov, Sedlčany, Vlašim nebo Příbram. V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici podle dnešního vyjádření za první pololetí evidovali víc než 450 nakažených. Loni jich bylo ze stejné období asi 300. Podle hygieniků ale Praha dál patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku. V pražské Belské ulici začalo dopravní omezení. Ode dneška je průjezd v každém směru jen jedním pruhem. Celkovou opravu silnice zahájí silničáři zítra a potrvá do poloviny srpna. Práce vyjdou na 600 milionů korun. Belská patří k nejvytíženějším pražským silnicím. Denně po ní projede zhruba 90 tisíc aut. No a na závěr kultura. Na Mariánském náměstí v Praze začala výstava ke 100 letům Hurvínka. Lidé ji najdou před magistrátem v proskleném boxu o velikosti tramvajové zastávky. Uvidí Hurvínka, Spejbla, Máničku, Bábinku, Žerika i další postavy. Výstava potrvá do 31. července.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Miroslav Žbirka a písnička Bijeli kveta. Máme 17 hodin a k tomu 15 minut úplně přesně a zůstáváme v Praze. Kbelská ulice právě v Praze je ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním jízdním pruhem. Od zítřka ji budou opravovat silničáři. Na příjezdu do metropole od dálnice D8 se tvoří dlouhá kolona. Práce potrvají do poloviny srpna. Technická správa komunikací hlavního města za ně zaplatí 460 milionů korun.
1: Radši bych se někam odstěhoval, nebo si vzal dovolenou a abych nemusel celý ty prázdniny přesto jezdit.
2: Jiří Novotný z Teplic jezdí po Kbelské ulici téměř každý den.
1: Myslím, že to bude hodně, hodně špatný. Už doteď byl špatný, tak si nemůžu představit, jak to bude vypadat, když to bude zdužené na ten jeden pruh.
2: A je podle vás dobře, že se bude opravovat? Byla podle vás už ve špatném stavu?
1: Už byla v hodně špatném stavu, jo. Ty vyjetý koleje tam byly opravdu veliký.
2: Kromě zúžení do jednoho pruhu v obou směrech silničáři také uzavřeli sjezdy a nájezdy na Kbelskou z přilehlých ulic, jako třeba z Prosecké, Čakovické nebo Mladoboleslavské ulice. V okolních městských částech jsou proto připravené objízdné trasy, popisuje radní Prahy 9 Tomáš Holeček z ODS.
3: Já jsem si od rána projížděl ty objízdné trasy tady na území městské části Praha 9, částečně i Prahu 8, vlastně v těch ulicích, kde se zřídily busopruhy, kde se upravovalo jinak dopravní řazení na světelných signalizacích. Vlastně nikde, kromě tady křižovatky náměstí OSN, jsem nenarazil na nějaký problém, kde by byly kolony nebo nedej bože stojící.
2: I tak se ale obává, že se řidiči budou snažit místo oběd.
3: Tím, že vlastně z D8 je sjezd na Kbelskou pouze v jednom jízdním pruhu z původních dvou, takže vlastně dojde k tomu, že ty kamiony dneska budou stát až za zdiby a pak vlastně budou objíždět ty auta přes zdiby, kobylisy a dál. A stejně tak potom z Prahy 8 to bude mít dopad i na tu Prahu 9, tak uvidíme, jak se podaří tato věc.
2: Silničáři budou prvních asi 20 dní opravovat jízdní pás ve směru z Novopatské ulice na sever metropole. Ve druhé etapě opačný směr, přibližuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
4: Potřebujeme zachovat Kbelskou, aby byla průjezdná, nemůžeme ji celou uzavřít, protože nám chybí severní část Pražského okruhu, která není dostavěna, ale potřebujeme vlastně tu dopravu vést co nejbezpečněji, proto máme připraveny i 4 odtahové vozy, kdyby se cokoliv stalo v průběhu rekonstrukce, buď to někde v okolí na nájezdech, anebo v tom dotčeném úseku.
2: Kbelská ulice už podle ní byla v havarijním stavu.
4: Jsou tam velké vyjeté koleje, příčné a podélné trhliny a výtluky, které už nedokážeme sanovat pouze v rámci běžné údržby a také potřebujeme upravit ty samotné vstupy do kanalizace, ty kanalizační šachty a vlastně ty samotné poklopy.
2: Práce budou stát 460 milionů korun a mají skončit v polovině srpna. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem, Libor Šimůnek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Marca Zmožek a písnička jménem Dlaně a jedeme na Slapy. Záchranná služba Středočeského kraje má právě na Slapech nový člun. O prázdninách s ním výjíždí k zásahům na vodní hladině i březích přehrady. No a společně s vybavením za něj záchranka zaplatila 5 milionů 800 tisíc korun.
1: Ve jménu šťastné plavby, šťastných návratů, pomoci těm, kteří to potřebují, tě křtím jménem svatý Mikuláš.
2: Ředitelka státní plavební správy Klára Němcová teď tady pokřtila nový člun.
3: Teď, aby to bylo konečné, poprosím kolegy, aby předali šampaňské.
2: Ředitel záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý, pane řediteli, teď vidíme dva čluny, které vypadají naprosto autenticky. Tak pojďte nám to teď objasnit.
4: Tak ten člun svatý Jan Nepomucký byl pořizovaný dříve tady na vodní nádrži Slapy. A ten druhý člun, ten je nový, ten jde teďka vlastně do provozu v této sezóně tady na Slapech a ten člun pořízený jako první, ten bude jezdit na Orlíku.
2: Jak moc důležité je to, že vaše záchranná služba sídlí přímo na těchto velkých vodních nádržích?
4: Tak určitě je to benefit pro ty potenciální pacienty, kteří se pohybují po břehu těch vodních nádrží a jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná tou pozemní posádkou. A je to taková i akceschopnost vlastně zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh.
2: Oba členy záchranné služby teď připlouvají k molu, abychom si je mohli také prohlédnout. Tomáš Tronček, počítám tady záchranář. Díváme se teď tedy do kabiny.
5: Kde máme veškeré vybavení, které je totožné jako na sanitním vozidle. Máme tady resuscitační batoh, batoh s kyslíkem a ventilátorem, máme tady defibrilační přístroj a samozřejmě vyprošťovací pomůcky.
2: Jaké jsou ty vaše nejčastější zásahy? Vy sloužíte tady na Slapech?
5: Ano, sloužím tady na Slapech i na sanitním vozidle. Tady převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
2: Jakou máte radu pro lidi, kteří se míří rekreovat na Slapy?
5: Nechodit do vody v podnapilém stavu, sledovat okolí, všímat si, jak se chovají ostatní plavci, nepočítat s tím, že tonoucí člověk je člověk, který si bude sám volat o pomoc. Je to většinou tichá fáze, kdy se to těžko rozpoznává. Nepřeceňovat se.
2: Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS. Kolik ten nový člun stál?
6: Celá ta akce, v podstatě člun, včetně vybavení, Středočeskou záchranku vyšla na 5 milionů 800 tisíc. Celý pořízeno z dotačního prostředku IROPu. A já jsem hrozně rád, že se nám vlastně podařilo splnit ten cíl, který jsme si dali, to znamená mít vodní sanitky, když to můžu říct v uvozovkách, na obou dvou velkých vodních plochách ve středních Čechách.
2: Zdravotnická záchranná služba bude na Slapech minimálně do konce prázdnin. Pokud by se ale turistická sezóna kvůli hezkému počasí protáhla, budou tady ještě déle. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: No a já ještě doplním, že na Slapech pomáhá taky vodní záchranná služba Červeného kříže. Ta kromě zdravotnické pomoci nabízí i tu technickou a loni měla 159 zásahů.
7: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Freddie Mercury, skupina Queen a Radio Gaga. No a co si dáme teď? Vypravíme se na záchrannou stanici. Vysoké teploty trápí nejen lidi, ale i zvířata. Záchranné stanice se plní ptáčaty, která před horkem vyskakují z hnízd a stanicím dochází kapacity. Například zařízení na Huslíku v Poděbradech je téměř plné.
1: Tři krabice od bot a klece plné ptáčat, tak to teď vypadá v záchranné stanici na Huslíku. Jsou tu hlavně špačci, rorisy a vlaštovky. Podle ředitele Luboše Vaňka většina vyskákala z hnízd.
2: Protože jsou vázeny na lidské obydlí a většinou hnízdějí někde pod krovem, ve střeše a tak dále. Ty teploty tam dosahují obrovských jakoby stupňů a vlastně nejsou ty ptáčata schopny to vydržet, proto vyskakují.
1: Běžně tady přijmou 20 až 30 zvířat, v posledních dnech je jich přes 100.
2: Jedeme vlastně na stavu úplně maximální kapacity. Prakticky už jsme téměř za ní a vůbec už nejsme schopni garantovat dojezd pro zvířata.
1: O zvířata se tu stará kolem 5 lidí. Denně pro ně ujedou přes 1000 kilometrů.
2: Proto bych chtěl poprosit všechny, kdo najdou zvířata, pokud

0: mají možnost tak nám je přivízt, což nám hrozně pomůže, protože ulehčíme aspoň jednoho člověka, který může se starat o ty zvířata.
1: Dodává ředitel Vaněk. Ptáky musí pracovníci krmit každou půl hodinu.
2: Ty hodně nejmenší se i naučí otvírat ten zobáček. U těch větších už je problém. Tam musíme ten zobáček si teda pomoct otevřít a pinzetkou nebo rukou teda je dokrmovat.
1: Říká ošetřovatelka Pavla Pistorová. Dehydrovaným ptáčatům dodávají tekutinu ve speciální gelové směsi. Samotnou vodu jim do zobáku nekapou.
2: To říkáme i lidem, když nám teda volají, a těm vodu určitě nedávají, protože by se ten ptáček mohl zadusit. Doporučíme, aby jim dávali třeba uvařili se vajíčko a bílky z vajíčka.
1: O podobné množství zvířat se starají i v Harrachově na Příbramsku. Podle ředitele Pavla Křížka evidují v posledních dnech nárůst o zhruba 300%.
3: Těch telefonátů je několik desítek, nejvíc bylo 94 telefonátů za jediný den.
1: Také tady naráží vedení na omezený počet pracovníků i financí.
3: Ty výjezdy prostě se snažíme svrknout z určitých území do jednoho výjezdu v rámci šetření energie našich zaměstnanců i pohonných hmot.
1: Situace by se mohla zlepšit v nejbližších dnech, kdy meteorologové předpovídají teploty kolem 23 stupňů. Z Poděbrad Alena Junová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dívčí skupina Black Milk a jejich písnička 7x. No a teď si dáme trochu sportu, co říkáte. Po 6 letech mění florbalisté superligové Mladé Boleslavy název klubu. Ten se nově bude jmenovat Amix Florbal podle nového generálního partnera. Jeho jméno nově nese taky sportovní hala, kde středočeši hrají svá domácí mistrovská utkání. Jedna věc ale zůstává stejná. Ambice mužstva. A to znamená ovládnout superligu a taky pohár. K tomu všemu pak uspět v lize mistrů.
1: My samozřejmě každý zápas, který hrajeme, tak chceme vyhrát a každou soutěž, kterou hrajeme, chceme vyhrát. S respektem samozřejmě k soupeřům. Vždycky to není jenom o té výkonnosti tvojí, to je naší úlohou zajistit maximální výkon, maximálně vytěžit ten potenciál, který leží v těch našich lidech, ale samozřejmě musíme sledovat i tu naši konkurenci a myslím si, že ta příští sezona bude zajímavá.
2: Zmínil generální manažer klubu Tomáš Pacák. Změna se dotkla realizačního týmu. Jonase Návu vystřídal trenér Jan Pazdera. Vrací se po 7 letech. Vnímá velký progres, kterým se florbalisté z Mladé Boleslavy mohou pochlubit. To byl jeden z důvodů, proč se rozhodl pro návrat.
3: My když jsme už končili tu spolupráci první, jsme si to vyhodnotili a trošku jsme to s Tomášem slíbili, že ten návrat proběhne. Pro mě osobně, tak jak já mám ty hodnoty nastavený, tak jak jsem náročný na sebe i na to okolí, tak já potřebuji být v prostředí, který ten náš sport chce dělat s maximální profesionalitou, s maximální náročností, chce ty trendy spíš jakoby definovat. Takže z tohohle toho pohledu pro mě ta Boleslav byla jasná volba.
2: Jasný je také program přípravy z pohledu kouče.
3: Tak my máme v plánu 3 herní minikempy a zároveň k tomu budeme mít 2 turnaje. Po dlouhé době vlastně se vracíme na Czech Open, zároveň potom máme ten domácí Škoenergo Cup. Já se na to těším, protože v obou dvou případech půjde o vlastně mezinárodní konfrontaci, kterou považuji za nezbytnou s ohledem na to, že nás čeká pohár mistrů.
2: A v něm některé změny. Tou zásadní je skutečnost, že se bude hrát pouze 3x 15 minut. Každá z třetin tak bude oproti současnosti zkrácena o 5 minut. Týmy budou mít k dispozici jen 14 hráčů, včetně 2 golmanů.
1: My jsme připraveni hrát pohár mistrů v jakékoliv jeho podobě. Teďka akceptujeme tu změnu, která přináší ten model, ve kterém se hrají světové hry, čili zkrácený hrací čas a menší počet hráčů.
2: Přiblížil Tomáš Pacák. Změny čekají mužstvo také v superlize. Hrát se nadále bude 3x 20 minut. Například všichni hráči budou muset na střídačce sedět. Výjimkou je hlavní trenér. Očekává se větší ochrana brankářů a také třeba to, že golman může nově vstřelit regulérní gól přímo výhozem přes celé hřiště. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji. A breathless drive on a downtown street.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Po tropických dnech a nocích se v České republice ochladilo. Na mnoha místech středních Čech dnes rovněž udeřily bouřky a taky přívalové deště. No a co můžeme očekávat během noci, tak o tom ví více meteorolog České televize Pavel Karas.
2: Výstraha by měla platit do dnešní půlnoci, ale ty bouřky, které budou velmi silné, se budou vyskytovat větší měrou na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se bouřka může vyskytnout spíš výjimečně a už bude spíše slabší. No a co se týká nočních teplot, tak ty už budou klesat na 18 až 13. Na západě našeho kraje to může být teplota, která se přiblíží i k 10 stupňům Celsia. Takže to zítřejší ráno už podstatně chladnější než rána, kdy jsme registrovali tropické noci, kdy teplota na některých místech se celou noc držela kolem 22 stupňů.
1: No a bude i zítřejší den deštivý a chladný?
2: Tak zatím to vypadá, že by mělo být většinou polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně objevit přehánka. K večeru se začne obloha od severozápadu zatahovat a na severozápadě kraje se později večer může objevit i déšť nebo přehánky. Ty zítřejší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni. Vád bude slabý, místy mírný severozápadní vítr.
0: Den v kraji.

Tolik Petr Spálený a jeho písnička Plakalo Baby. Muzika skončila, 18. hodina se přiblížila a to znamená v tuto chvíli jedno jediné, že jsme na konci vydání středečního magazínu Den v kraji a těšit se na vás budeme opět zítra. Zatím vám přeju hezký podvečer a hezký poslech našeho dalšího vysílání, ale zdaleka se s vámi neloučím, protože za chvíli po časovém znamení a po zprávách se uslyšíme opět v našem podvečerním vysílání. No a potom ještě pozdě večer s vámi především Nespavci se uslyšíme také u Noční linky. Tak hezký poslech. A teď už mistr Chris de Berg.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Opozice spolu s řediteli veřejnoprávních médií vyzvala vládu k diskuzi o financování médií. Meteorologové varují až do noci před silnými bouřkami. V noci se objeví zároveň mlhy a čtvrtek už přinese až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to dnes řekl po společné schůzi. Té se nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat snahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Zavorala by ještě před projednáváním novely mediálního zákona měla proběhnout veřejná diskuze.
2: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho samotného už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíku, nebo celé té přípravě.
0: Jak opozice, tak i obě média chtějí, aby vláda zachovala současný systém televizních a rozhlasových poplatků. V dnešním společném prohlášení ho označili za funkční a zaručují nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Česko zasáhly další silné bouřky. Hasiči už kvůli nim měli od rána přibližně 500 výjezdů. Českému rozhlasu to řekla jejich mluvčí Kristýna Posekaná. Šlo hlavně o popadané stromy a zatopené sklepy. Stovky domácností taky zůstávají bez elektřiny.
3: Bouřka na několik hodin zastavila i vlaky mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na Jihlavsku zas spadly větve na trakční vedení železnice, říká mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
4: To poškození je poměrně značné, bude se muset celé trakční vedení vyměnit.
3: Varování před silnými bouřkami platí až do noci pro východ republiky. Můžou se k ním přidat až 5-centimetrové kroupy a silný vítr, dodává meteoroložka Marie Odstrčilová.
5: U hranice slovenském je i velké riziko přívalového deště s úhrny i přes 50 mm za hodinu.
3: Po půlnoci by měly bouřky postupně slábnout. Zítra už meteorologové počítají spíš jen s přeháňkami a deštěm. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo obrany kupuje v Jincích na Příbramsku bytový komplex se 76 byty. Zaplatí za něj přes 274 milionů korun. Byty mají sloužit hlavně vojákům z místního dělostřeleckého pluku. Objekt je hotový a čeká ho předání armádě. Hasiči, záchranáři a policisté dnes darovali krev ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zahájili kampaň I tobě v žilách koluje naše krev, která má nemocnicím pomoct s nedostatkem krve v létě. Podle vrchní sestry Vladislavy Pražákové odběry komplikují hlavně dovolené.
6: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
1: Počasí.
0: Čtvrtek začne slunečně, během dne přibude oblačnosti a večer se od severozápadu zatáhne. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D5 se u 13. kilometru směrem na Plzeň blokuje nehoda levý pruh. Stejné omezení je i na D1 kolem 28. kilometru směrem na Brno, kde auto narazilo do svodidel. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už mikrofon patří opět Jitce Lukešové.
7: Hezký podvečer. No a na úvod jenom ve zkratce, cože nás čeká v následující hodině, tak třeba povíme více o tom, že dneškem se mění pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Také vás pozveme do světa kultury, ale bude toho jako vždycky daleko více. Tak hezký poslech.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Švédská čtveřice ABBA a písnička Angel Eyes. No a co si dáme teď? Mám pro vás otázku. Nakupujete často na zahraničních e-shopech? Pokud ano, tak zbystřete. Záplava levného, často i nekvalitního a hlavně někdy i nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Dnes totiž začíná platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyto prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodli se na tom státy Evropské unie.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by nikdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Jirka Korn o písnička Chcete mít a přesný čas za 6:30 a jdeme na trávu. Některé pražské městské části upravily kvůli vysokým teplotám rozpis na sečení trávy. Snaží se tak chránit zeleň před vyschnutím. Třeba v Praze 8, ale sečení pokračovalo i v horkých dnech. Lidé se proto bojí, že teplo a sucho trávníky poškodili.
1: Karlínem se kolem poledne ozývají zvuky strunové sekačky. Teploměr teď ukazuje zhruba 29 stupňů Celsia ve stínu.
2: Městská část jeden den vydala prohlášení, že protože je takovýhle počasí, tak tu trávu sekat nebude. Načež druhý den a následující další dny, kdy to počasí vlastně eskalovalo, tak tu trávu sekali.
1: Říká opoziční zastupitel městské části Václav Stránský z uskupení Osmička žije.
2: Setkal jsem se s tím v podstatě na všech plochách, který má ve správě městská část Praha 8. Všiml jsem si to na plochách na Karlínském náměstí. Samozřejmě není problém s tím, že se seká tráva. To je to, co se sekat má. Problém je v tom, že když je takovýhle počasí, když je 35 stupňů a neprší a je velký sucho a ta tráva se poseká, tak se vlastně spálí a zničí.
1: Vedení Prahy 8 nechalo pozastavit sekání trávy 20. června. S kritikou tak nesouhlasí. Mluvčí radnice Martin Šalek vinu svádí na zahradnickou firmu, která měla trávu sekat jen v místech, kde je závlaha.
3: Pozastavená seč nebyla pouze v parcích vybavených automatickým závlahovým systémem. Zahradnickou firmu jsme o zastavení seče samozřejmě informovali. V souvislosti s upozorněními od veřejnosti, že i přes pozastavenou seč zahradnická firma údajně práce nepřerušila, požádali jsme firmu o vysvětlení. Zatím čekáme na odpověď.
1: V Praze 8 se stará firma Centra. Podle jejího výkonného ředitele Václava Tóse dělala jen to, co chtěla městská část.
4: Jednali jsme na základě pokynu Osmičky, pozastavili se seče a následně byly seče obnoveny na těch psích loukách a na zavlažovaných částech. Jestli někdo posekal o něco trochu víc, neumím teď jako opravdu posoudit, doufám, že ne.
1: Sečení omezila taky Praha 6, podle radního Petra Palackého ze Zelených, ale jen na některých místech.
5: Některé druhy plevelných rostlin se naopak v tomto horkém počasí dokážou šířit a v případě, že bychom trávníkový porost s těmito rostlinami neposekali, tak by naopak mohlo vzhledem teplého počasí dojít k jejich masivnímu šíření a my je právě naopak v rámci sekání můžeme to šíření omezit.
1: Mezi takové rostliny patří například ječmen myší.
5: To je plodina, kterou většina občanů asi zná, protože vytváří takové ty nepříjemné osiny, které jsou nepříjemné například pro domácí zvířata, pro psy ve městě a tak dále.
1: Městské části chtějí systém údržby zeleně měnit průběžně podle počasí. K plnému sečení se vrátí po opadnutí vlny veder. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Kopanecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pokoj v duši všem přála Jana Kirchner. Tak přátelé, chystáte se někam třeba zítra do světa kultury na nějaké zajímavé akce? Pokud ano a nemáte ještě rozhodnuto a naplánováno, tak zbystřete, protože na řadě jsou právě teď naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Udělejte si výlet na renesanční zámek v Nelahozevsi. Ukrývá jedny z nejcennějších uměleckých sbírek ve střední Evropě. Prohlédnout si můžete bohatě zařízené zámecké interiéry, obrazy světových mistrů i zajímavé expozice pro děti. Po návštěvě si odpočiňte v bistru Skála s výhledem na zámek nebo se projděte zámeckým areálem. Zámek je otevřený od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. O víkendech se tu konají taky speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Jejich součástí jsou tvořivé dílničky a vydat se můžete i na nevšední prohlídku tajemství sklepa a půdy. Továrník Josef Volman si vysnil impozantní vilu v rozlehlém parku nad romantickou krajinou řeky Labe v Čelákovicích nedaleko Prahy. Jednu z nejkrásnějších rezidencí první republiky pro něj navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Šturusa. Velkolepý areál je vynikající ukázkou moderního bydlení meziválečné doby. Zúčastněte se komentované prohlídky. Začíná v 16, 18 a v 18.30. Do konce srpna tu navíc uvidíte výstavu fotografií Alžběty Jungrové. Nese název Bez konce a začátku. Snímky vznikaly přímo ve vile. Fantastické bytosti, starověké mýty i nádech surrealismu a hororu. To vše nabízí výstava výtvarníka a keramika Andreje Friče. Jeho keramické plastiky, kresby i grafiky představují výběr z poslední tvorby a zvou do světa plného symbolů a fantazie. Díla shlédněte v Muzeu berounské keramiky nejpozději do 16. srpna. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Valdemar Matuška dospívá, Váno a 19. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci. Tentokrát je odpoledně podvečerního vysílání tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám kouzelný večer podle vašich představ. No a vy, kteří budete mít chuť, čas a náladu, tak o 23. hodině se na vás na všechny budu moc a moc těšit u našeho pravidelného pořadu Noční linka. Tak hezký večer.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Po bouřkách zůstávaly bez proudu hlavně domácnosti ve středních Čechách. Večer bude doznívat déšť, čtvrtek začne slunečně a teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
2: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
0: Po bouřkách bylo dnes odpoledne v síti ČES bez elektřiny ještě asi 2300 domácností. Nejvíc jich bylo ve středních Čechách, hlavně na Mělnicku a Kladensku. ČES tam kolem 15. hodiny evidoval zhruba 1200 odběrných míst bez proudu. Další výpadky hlásil na Karlovarsku, Děčínsku a Rychnovsku. Problémy měla také distribuční společnost EGD na Jihlavsku. Praha 1 otevírá registraci do projektu Korensi. Na podporu místní ekonomiky rozdělí 3 miliony korun. O příspěvky na nákupy v podobě elektronických kreditů můžou žádat jen obyvatelé městské části, kteří polovinu nákupu musí zaplatit ze svého. Pokračuje mluvčí Prahy 1 Karolína Schneiderová.
3: Cílem projektu je finančně pomoci občanům a zároveň podpořit místní obchody a služby na území Prahy 1. Příspěvek bude ve formě elektronických korentů, které lze využít při nákupech u zapojených obchodníků. Do projektu se lze zapojit do 30.9.2026.
1: Sport.
0: Karolína Muchová i Nikola Bartuňková postoupili na tenisovém Wimbledonu do třetího kola. Nasazená desítka Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2. O osmi finále si zahraje s Tajkou Mananchayou Savangikovovou. 20-letá Bartuňková uspěla v českém souboji. Kateřinu Siniakovou porazila 6-2 a 6-4. V dalším kole může narazit na Barboru Krejčíkovou, pokud česká hráčka porazí pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska.
1: Počasí.
0: Večer bude doznívat déšť, v noci se bude od západu vyjasňovat a k ránu se ojediněle objeví mlhy. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Čtvrtek začne slunečně, během dne přibude oblačnosti a výjimečně se objeví přeháňka. Večer se od severozápadu zatáhne. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 je na 13. kilometru ve směru na Plzeň nehoda. Řidiči mají místem projíždět opatrně a počítat s komplikacemi. Na dálnici D11 stojí porouchaný kamion na 42. kilometru ve směru na Hradec Králové. Blokuje odstavný pruh a může způsobovat zdržení. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se setkáváme s tím, že se slovo skomolí. Mm-hmm. Mohli bychom dát desítky, stovky příkladů, taky už jsme je hezky česky probírali, ale co si dnes posvítit přímo na to slovo skomolenina?
2: No, výborný nápad. Je to od slovesa komolit. No a tohle bude docela zajímavé. Sice dnes už má jenom význam právě tenhle ten, že měníme podobu slov tím, že přeskupujeme hlásky, nebo to špatně vyslovíme, a nebo vlastně nežádoucím způsobem měníme obsah přímo toho, co se říká, pak komolíme fakta, nejen ta slova mechanicky, ale dříve v literatuře ještě z 19. století v próze bychom se setkali s významem ničit nebo kazit, protože tam najdeme věty komolit něčí život například.
1: A původ toho komolit, já si pamatuju, tuším, teda je to traumatický zážitek, ale hodiny matematiky na gymnáziu, a tam byl pojem komolí jehlan. Tak souvisí to?
2: Souvisí. Teď se totiž dostáváme k tomu úplně původnímu významu. Taky mám trauma z matematiky, taky vím, že je komolí jehlan, a musela jsem si najít, co to je. To je jehlan, kterému chybí vrchol.
1: Jo, uřízlý jehlan.
2: Tak, v matematici by řekli, že je bez vrcholu, my můžeme říct, že je bez špičky,
1: uřízlý, tupý. Jo, takže původně znamenalo komolí tupý.
2: Znamenalo to tupý.
1: A komolit?
2: Komolit znamenalo něco vlastně dělat tupým, neostrým, nejasným, tudy se vyvíjel ten význam. Ale úplně původně je to od slovanského kořene slova kom, který znamenal hrouda, chomáč, chuchvalec. Takže něco zase, co je bez špiček.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Zug gemacht.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře Severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Stretnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou IDESku. Cestující tak můžou s nás kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kde jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcl, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje roková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rokovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddy Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že no, možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch půl desátý, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Víš,

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka, já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queeny a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední

0: dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
0: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
0: Já to ještě musím, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom krásném chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu. To znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo soprán, nebo sopránu víceméně.
0: Hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslového virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a 3 dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše 3 dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně, vy jste říkal Sofinka, pak jste se opravil na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
5: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
6: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Roma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bonbonieru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď nějak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Jako.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi a začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohách u třídírny a pak mě šupli na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem jel za rodičema. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluků, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až Javorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. Tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. No, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, a teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, tak jsme se pozdravili a říkám, tak když ses pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějak ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zbořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No, tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nějak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu těch pár hezkých dnů, no a já pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější a přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé, ale přece jenom nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to bylo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já těm miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho to, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolájevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaký to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi vdanej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problémů, Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli staroveny na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak, takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někde jako ženík nevěsto. No a tak jsme se zpozdili asi o 10, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala, a pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste nikdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéraze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašli na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Věruška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude na tom priznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželového tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Uh-huh. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo. A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc, tak jak klasická, tak ta neproběhla. A on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: Tak to by se dá těžko je co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi intimní tady tohleto. Já říkal, pak si říkal, není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problém, jich prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli. A dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o dva měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko. Všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru dva měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch dvou měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch dvou měsících, pro mě přijel dědeček zase Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťácký manžele, místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
4: A bydleli jste.
3: A roce už jsme bydleli.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy. Život.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4

0: chlap má brečet sám.
1: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
2: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
0: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Že okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstím bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně jí, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
1: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
2: Celý život, 42 let.
1: Vy taky?
0: No, stejně. Naprosto stejně, no.
1: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo?
2: Mě bavila jako práce s lidma. A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milej, snažil se jim všechno tak, jak to šlo a co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila, to nás musí bavit.
1: Co vy, Josefe, myslíte?
0: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, roznášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola Opavy, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádný stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
1: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám. Byl tam stesk? Byly tam slzy?
2: Nebyly tam slzy. Já vám řeknu, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce.

0: ale já už jsem to fakt nemohla vydržet. To byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce, a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března. Měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi, třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením. Paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky šla do důchodu, přesu 10. narozena, tak tam to brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
1: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
2: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zaplať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
3: Zlatá láska.
4: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
5: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
4: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
0: Ježiš, co to je, kávovar? Nebo co to je?
1: Je to kávovar.
0: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
1: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
0: Aha, no děkuju moc, no teda to opravdu, to je překvapení.
1: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
0: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
2: No, to je pravda.
0: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst, ten návod, všecko, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
1: Tak vy budete dělat kávu.
0: No.
1: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
2: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
1: Tak radost?
0: No velikou, velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný, děkuju moc.
1: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být, aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
0: Ano, děkuju ještě jednou.
1: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet i první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
0: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
1: To já mám.
0: To vy máte, tak mě to jako speciálně musím ukázat.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já se s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocný.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku suprčí, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, ostře si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že jí to příjemný není.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych jak si uvedl maso, jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová. Já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika letech?
5: No tak když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo, jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal, ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a s vědomím, že ráno se uvidíme, no.
3: poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
4: No, my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
5: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
3: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
4: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, i když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
5: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
3: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
5: Takové věd by bylo, no, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
4: No, bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moji. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastal. Vždycky ve všem.
3: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
4: Šla bych do toho znovu.
5: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak a možná líp.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na Táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarevný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hrají vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila 5. nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, který vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju za první světové války, to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A ty to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
4: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Voskobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady. Jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a... A zase běžel do kanceláře, dejít za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte, a mu pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký. A přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopis jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích bez výjimky ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutiné, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutiné?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakýho, 25 900.
2: Z Náprstkova.
3: Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus tenhle úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, čili to byla dáma ze dnešné společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí, teď. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, soudruze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule, mystická ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povědat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangu se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo?
5: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řek? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, již prýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpffer.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s crlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Býval jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával Hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném koberci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrať nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nich je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým

velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky, ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos, jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili. Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když po druhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liperta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra burty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archívu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem v Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu tématu.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, mm-hmm. protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, než jsou prachy mm-hmm. a tak dále. No já jsem si to vzala za své krádo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, uh-huh. což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště uh-huh. Mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: valila
1: jsem takový raneček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně.
0: Uh-huh.
1: Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano,
1: chlapičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále a tak dále. Takže mm-hmm. jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Mm-hmm. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase v té vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme byli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: A zvířátka, no protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano,
1: pochopení.
0: Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě. Hmm. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji. Mm-hmm. Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmijí. Zmijí obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká bachyně, divoká svinka, bachyně. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, zmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď knučeli ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo. Takže paní vedoucí nás teda horem, horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem.
0: Hmm.
1: No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do toho.
0: K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi tři noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně ano. Lipenský jezero.
0: Ano.
1: Úžasný, úžasný, moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě se naučila plavat, teda velice rychle a sama. No ale prostě nezapomenutelné zážitky. Ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
0: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý třídě, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu
0: no,
1: nejdůležitější.
0: Tak ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vryje člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No, určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
0: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, jsem byla fakt umořená v bedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
0: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
0: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám, dospělejším.
0: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
0: Tak to je dobře.
1: Přeju všem pohodičku.
0: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznová ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin, 16 minut a na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko, já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu. Mm-hmm. A odpoledne se taťka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svou mlátičku, jo. Mm-hmm. A tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roku, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jen zkoušet, než do letních prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta během té prázdniny tam někam spadla do té fůry. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odpříhli jsme to, ty kravičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejně ta stodola hele popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodil blesk, no, takže stejně ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: Bylo po stodole, takže já v té stodoli mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No,
1: jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říká, bez kry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem tak zjel na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím, tak já jsem akorát myslím nejstarší, takže si se dostával tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Tak to je jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky krabičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásli ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řeměny, aby je pásil. Tak se těšil, taky se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak my jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak no, takhle moje takový prostě prázdniny, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, paní Tuško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou, zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráj, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4 minutky, 11:30, tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anitušku.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem to zapomněla ani říct. A prázdniny, vždycky jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně v místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna byla na náměstí a druhá u nás, teda,
0: jo,
1: a my jsme u nádraží, jo. Tak jako to, rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, taky krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak to dědeče honem, a my jsme se s krávou slezli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je vedle sousedí, to byly 3 kluci, my 2, my se taky hrávali s nima. Přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On se to vymýšle. On se
0: no je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, to si otevřený všechny. A ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšilo, to hezky, no bohužel, to všechno uteklo. Ale ty prázdniny a no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to děti byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že...
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili

0: Žalman, Lohonka a spol a divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince a dovolala se k nám také Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, prosím. A chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mhm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší. Uh-huh. Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A šli jsme na koupaliště v Friedlandě, když tady jsme měli. A když jsme šli na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No ale hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No a oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zase na starost, tak budete poslouchat vy mě a ne já vám.
0: Mm-hmm.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a hlenem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra mi řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí. Když budete s ní. No tak jsem říkala, jo, a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará, jako ta 9letá neteř, a povídala jim tak, jako od sestry kamarádka, no vidíte, holky, já už má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout.
0: Mm-hmm.
1: Taky pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí,

0: mali, že jo? No tak mamka chodívali na velikánskou louku k Frejdovi tadyhle dolů v Kuraticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže na, aby byl na zimu do sena, aby se mohli krmit.
1: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
0: No, letos teda ne. Letos jedou, jako neteře pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo?
1: Jasně.
0: Mají si vnoučata.
1: Už je
0: to
1: jiné.
0: Takže já jako, už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím, no a pak se zase sejdeme příště. No. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi, že mi dneska gratuloval, bylo 12.4, když jsem volala do noční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
1: Jejej, no a tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
1: Ano.
0: Jedna má tady jako bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano.
0: Jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známých. A jedna byla ještě v Liberci z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mi SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tu děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuju za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Marta Kubišová a písnička Hey Jude. Máme 28 minut po půlnoci, tolik minut už jsme si odebrali z nového čtvrtečního dne a na telefonu pozdravíme paní Marii do Uherského Hradiště. Krásnou noc, Maruško, vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji i vám, Jitko. A
0: děkuju.
1: Všem posluchačům, je to opravdu pěkné téma.
0: Mm-hmm.
1: Tak si vzpomínám, moje poslední prázdniny byly krásné, jako v konci 9. třídy. Já jsem měla kamarádky, které jezdily do naší vesnice k babičkám a k tetičkám. Já jsem měla, maminka měla všechny sestry a bratra v jedné vesnici, takže jsem neměla kam na prázdniny jezdit.
0: Jasně.
1: Tak jsem si našla ty kamarádky, jedna byla celoživotní, akorát, že před 9 lety zemřela ze Zlína. Ze Zlína, a s tou jsme opravdu prožili krásné roky hry a tu, ta druhá zase byla z Hané.
0: Ano.
1: A tu jsem zase podnikala takové výlety. Tam byl u nás zámeček Pepčín, který v 80. letech zbořili, ale to bylo krásné na způsob, jak je zámek Hluboká, tak to bylo no takový způsob to. Kaunic dal postavit svoji manželce Josefíně, takové letní sídlo.
0: Aha, ano, ano.
1: No, tam jsme chodívali v lese, to bylo v oboře, to bylo 3 kilometry do lesa, tam jsme chodili co chvíle, jako i ve všední den jsme to oběhli,

0: A kolikrát za týden jsme tam šli jako na, vždycky se podívat, to byla naše procházka. No a maminka pracovala v JZD a jako u mlátičky, to v tehdy byla mlátička, tam byly kraviny, mlátička a ten rok zrovna byl takový deštivý a tam poslali z Uherského Hradiště z posádky vojáky na výpomoc. Oni museli ty mandely, jak by to srostlé obilí, jak to bylo, pršávalo, tak zelené obilí, oni to museli od sebe otrávat a oni to vozili k té mlátičce autama. No a my s kamarádkou jsme se tam vydali, že půjdeme se tam podívat jako mamka, jak tam pracuje a tam byla váha, tam jedna sousedka byla na té váze, tak jsme se tam zdržovali a zrovna tam byli ti vojáci, poléhali tam okolo silážních jam a dali se s námi do řeči a tak vtipkovali, to byli asi tak o 5-6 roku starší, to byli vojáci. No a já jsem tam dokonce dojela na kole a ten jeden mi vzal to kolo a že nás naučí na pospátku jezdit, že sedět na řídítkách a šlapat dopředu. No on to uměl, ale já jsem to zkusila jednou a spadla se hned, ten si odřela loket, tak byla, jako, byli jsme z toho, jako, už jsme to pozdě zkoušeli a oni tam měli tranzistor, jak to bylo tehdy velice vzácné, vyhrávali si a takhle, takže to byly takové prázdniny, no, že maminka se to dozvěděla, že chodíme za vojákama. No jo, tak to je, ta teta z té váhy řekla, protože oni tam jezdili s těma
1: fůrama. Jo, všechno se vědělo, no jo.
0: Tak se maminka mi to zakázala, že tam nesmím chodit, že už o nás mluví, že chodíme my 15 lety za vojákama. No, takže ještě bych pozdravila ta kamarádka, nevím, jestli žije z té Hane, ona by měla žít v Jihlavě, Aneška.
1: Aha, třeba, vidíte, třeba je napříjmu, nebo třeba jí to někdo vyřídí.
0: Potom už se, ani si dopisovali, ale potom, jak se vdala, ona se rozvedla, ona bydlela, jde si u Šumavy, u Lipenského jezera. A teď, že bydli, nebo potom se odstěla do Ostravy, to vím, že mi poslala dopis a ty doje, oni nevím, a její teta i babičku zemřeli. Takže tak, to byly opravdu prázdniny, tak jsme na ten zámeček chodili a já jsem měla i povinnosti, já jsem musela husám nosit trávu a třeba něco uvařit, nějakou polévku, anebo tak, maminka došla třeba od té matičky a chtěla jako něco, aby jsme pojedli, takže měla jsem aj úkoly, ale vždycky jsem si mezi tím tu zábavu našla.
1: Ano.
0: Takže tak.
1: Takže jste to stihla hodně a i tu zábavu.
0: Ano, a ty kamarádky to byly každý rok jsem se na ně těšila. Opravdu to jsme si potom dopisovali a tak. Ta Aneška se Hane byla potom servírka, tak mi psala, jak jela servírku, jak se měla případy, vybilela třeba kávu nebo něco někomu nakrýt. A takhle v Olomouci pracovala na ta ve Zlíně. Ta dělala zase u telekomunikací, tehdy, když se přepojovaly ty telefony ještě. Tam ano, něco ano. Takové. Velice mě mrzí před 9 lety, akorát v 70. zemřela. Takže tak.
1: Tak vzpomínáte aspoň, já vím. Dobře, tak paní Maruško, moc vám taky děkuju. Přeju vám krásnou noc, hezké letní dny a moc děkuju za telefon, za povídání a budu se zase těšit taky v noční lince. Mějte se hezky. Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Radim Flender a Lucie Vondráčková a písnička Stanice Svět. A na telefonu teď máme paní Aničku ze Sokolovská. Krásnou noc, paní Ano.
1: No.
0: Moc vás zdravím.
1: Já taky zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju za ně. Mhm.

0: jedu, ona byla starší asi o 2, o 3 roky. No a já jsem, když jsem tam jezdila, tak jsem se tam stavěla do zámku, oni bydleli jako v podzámčí, víte?
1: Ano, ano.
0: A no a tak jsem s ní, vždycky jsem k ní šla a já jsem byla prostě ještě holčina, ale ona mě vždycky tak pěkně oblékla, jo, ona měla šatu a tohle vždycky řekla, potom, že jsem přijela jako její příbuzná z Víně, jako. A nesměla jsem mluvit, protože já jsem německy neuměla.
1: Aha.
0: No. A ona vždycky řekla, ona mě i namalovala a tohle, že mě ani bratranec nepoznal. Dovedla mě tam pod zámčí, tam byl park potom vedle, no a všichni na mě koukali, mě bylo trapně, ale bylo to hezký zase, protože když jsem viděla, že ani mě nepoznal ten můj bratranec a nic, tak se mi to líbilo, no. A, tak jsem takhle jezdila vždycky. Byla jsem i jako u těch sestřenic zase na druhé straně od mámičiny strany, ale ty mi nebyly tak nějak tak
1: nebyli jste si tak blízký.
0: Jako, no tak blízký jako tahle ta.
1: Jasně, tak to stálo za to.
0: Moje známá vlastně, no a to se mi hrozně líbilo tam. Mm-hmm.
1: Tak to no, jsem ráda, že máte.
0: Mluvila jsem i s panem Hraběcem, to byli děda s babičkou.
1: Aha.
0: Jo? Ona tam byla s nima. No, potom se vdala a už jsem jenom slyšela o těch, od strejdy, ona k nima taky jezdila, jo, tak už jsem slyšela jenom takový, už to nebylo ono, no prostě. Chtěli jsme se sejít, vždycky ona tam byla třeba v letě u nich a to, a já jsem se na ní ptala, ona zase na mě, ale už jsme se nikdy nesetkali.
1: Už to pominulo no, potom a časem, já vím.
0: No.
1: Dobře, no, tak paní Aničko...
0: Hezký prázdniny jsem vždycky prožila opravdu takhle.
1: Tak to ráda slyším, že ráda vzpomínáte a že to stálo za to. Moc vám taky děkuju, přeju taky krásnou noc, hezké letní dny, moc si to užijte.
0: Děkuju.
1: A hodně dobré nálady a zdraví. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Ano, naschranou.
1: Naschranou, naslyšenou. No a teď už je nachystán Petr Kolář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: navzdory hříchům, no a dovolala se k nám také do noční linky paní Vlastina Skrnová. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím.
1: A já vás taky moc zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A poslám písničku Robertovi z Olomouce, protože on je pořád poslal písničky.
0: Dobře.
1: Já jsem nemocná, Janinko, zůstala na vodice. Takže jsou to. A chtěla bych pozdravit pár posluchačů.
0: Dobře, taky všechny.
1: Je to možné.
0: A můžeme paní Vlastino trošičku k tomu tématu říct si něco malinko aspoň?
1: Ano, už jdu.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem jezdila na Valachy do Velkých Karlovic. Tam jsem se narodila, tak jsem tam jezdila na pouť.
0: Mm-hmm.
1: No. A tetinka Šuláková.
0: No.
1: Chodila tež na půd, že? A ona tam zpívala.
0: Jo.
1: A říkala, Vlastinko, pojď se mnou zpívat. Já říkám, teď já nejdu, protože já jsem se stydila jak Rom. A já říkám, já nejdu. Pojď a nekecaj. Já říkám, však máte serku, ale to je kopito. Jo? A říkala, no tak jak když jsem byla malá, tak jsem chodila, že?
0: Jo.
1: No, tak jsem tam ještě poznala kamaráda.
0: Mm-hmm.
1: On býval kousek od tetičky.
0: Ano.
1: Radiček, který nás ho spustil.
0: Mm-hmm.
1: Ježiš, nemůžu zase. No a tak jsme vždycky harmoniku, kluci.
0: Jo.
1: A za Praži, jak byli vyšet na to posazení. No a tak se zešla partia, naproti byl domov důchodců.
0: Mm-hmm.
1: Tak ještě všichni z toho domova. Jo.
0: Tak jste měli
1: a
0: veselé sešlosti.
1: A to bylo veselo,
0: jsme
1: nešli na půjď. Protože důchodci chtěli tancovat, zpívat.
0: Jasně.
1: Tak jsme se ani nedostali na půjď.
0: No vidíte to, jak jste to zvládli.
1: Ježiš, tam bylo tak krásně. Tetinka mě dávala práci, co jsem byla ráda, protože jsem ráda pracovala, jo, okopovala jí. Mm-hmm. Brambory, zahradce zeleninu, všecko, kravu rujila, všecko. Dneska už tam chleb není, okaři tam udělali světnicu, místo chleba, mají to tam krásně spravené, to už mě to velice potěšilo, tetiška ze strýcem jim to dali.
0: Ano.
1: Dvou ogarům od bratránku synové.
0: Jo.
1: A tak jim to darovali a tak si to tam tak udrží.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Úplně. No, asi pojedu tam, protože mám opatrovnici, která má auto.
0: Jo, že by vás tam vzala, tak to je dobře, že
1: no,
0: máte
1: tak
0: možnost.
1: Tak
0: moc přeju, aby vám to vyšlo, paní Vlastičko, a opatrujte se, hodně zdraví, přeju hezké dny a ať se vám zkrátka i tohleto letošní léto líbí, užijte si ho.
1: Hodně.
0: Děkuju za všechny a budu se moc těšit zase příště v noční lince. Mějte se hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, tak, naslyšenou.
0: Zdravíme do Krnova, to byla paní Vlastina a popojedeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

škole pop music se točí dál a Karel Zich právě dospívává. No a jedna hodina hraní nebo noční, jak chcete, pomalu klepe na dveře. Pojďme ještě v rychlosti do pošty. Pan Mojmír píše třeba: o nádherných prázdninových dobrodružství jsem si četl hlavně v ABčkách a podobných časopisech. Nikdy jsem na ničem podobném nebyl. Byli jsme chudá rodina, příbuzné jsme neměli a od 6 let jsem trpěl dětskou obrnou, tak jsem jezdil do lázní Velké Losiny. Ano, a tam se mi líbilo. Kolem jsou nádherné jeseníky a maminka mě jednou vzala do Olomouce, kde je zoologická zahrada jako v Brně. Možná proto jsem jako dospělý až začal trampovat a jezdit po světě. Teď už jsem ale starý a nemocný a nikam nemůžu. Tak přeju všem dětem i dospělým, aby se jim léto vydařilo. Mojmír Kříž ze světa. Pane Mojmíre, moc vám děkuju. Přeju také hodně, hodně zdraví. Ať se vám daří a užijte si krásné dny. No a protože jsme se dostali na konec našeho společného povídání, na konec noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju hezkou noc, hezké sny. Budete-li bdít, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů a v noční lince zase brzy naslyšenou. Děkuju moc, dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrněj, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušarín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jich do duše a on je to docela obyčejný krokodil a nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena.
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou?

0: Při čtelostrově nejsem váš správce, já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet!
1: Já nekřičím, vy křičíte! Nechte mě laskavě na pokoji!
0: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
0: Ne, milosti vám, ne, dáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl, vám na zlost. Můžete klidně jít.
0: Podívejte, milosti vám, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek!
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní? Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a počarám.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša? Honem. Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: A všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
0: Radím vám, abyste se ke mně chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
0: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
1: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šije, ale to jste na omilu, barbare jeden.
0: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy medvěde.
0: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
0: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, pomůži, tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
0: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
0: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je ale, jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi, prosím tě, o to.
0: To je ale, ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatíčku, náš, poslechni mě, odejdi.
0: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
0: Tady totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností s centrálním úderníkem. Nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď. Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počtejte. Ano, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
0: Ano, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
0: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, hlavně prosím vás si pamatujte, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
0: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
0: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
0: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
0: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
0: Dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
0: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
0: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
0: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč! Ještě krok a střelí!
0: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj, jdeme se střílet.
0: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
1: Au, puste mě, okamžitě mě pozdět.
0: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
0: ale
1: já budu křičat.
0: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
0: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák na bízivá.
1: Nechte toho člověče.
0: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
0: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
0: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně, nechoďte ke mně.
0: Je to vstetu, vstetu. Zamiloval jsem si jako šturentič, klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás, to mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
0: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
0: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
0: Neodpustím.
1: Já tě ne... Nena.
2: Tak rychle, pojďte. No. Je to Lupič.
3: Kde je ten hulvá?
2: Rychle, tady v saloně. No, za chvíli, ne? Bude pozdě.
4: Promiňte. Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Usundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednější. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem, s tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co
3: to,
1: koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není možné.
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy, jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa. Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě.
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlastně rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už... Můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.

0: tak. Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
1: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
0: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
1: Prosím, mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
0: Tak ho přiveďte.
1: Prosím. Svědek Králík.
2: Dobrý den.
0: Prosím, jméno a bydliště.
2: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
0: Tak vy jste, pane, byl při tom, když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
2: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
0: tak... Jak jste stál daleko?
2: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
0: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
2: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
0: Proč ne?
2: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
0: Jaké mělo číslo?
2: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
0: A jaký to byl vůz?
2: 4taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
0: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
2: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
0: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane Králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jezusa, co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?

0: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
1: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
0: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
1: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
0: Tu celou náladu. Víte, tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
1: Ha?
0: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
1: Ukažte mi to.
0: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
1: Prosím.
0: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore. Zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
1: Prosím vás, co to má znamenat?
0: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
1: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje.
0: Tak. To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
1: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím vyložte.
0: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
1: A proč to není třeba Národní třída?
0: Protože ta není tak rovná.
1: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
0: Červánky.
1: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
0: To asi přijel ten vůz.
1: A měl 120 HP.
0: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
1: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
0: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
1: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
0: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
1: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
0: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
1: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
0: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena. Rozumíte?
1: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a činely. To jsou volné asociace?
0: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Co to má být?
1: Na to se právě ptám.
0: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
1: Aha. A co ta ňadra?
0: No, to je přece trojka, dva obloučky, ne?
1: Ještě tam máte buben a čineli.
0: Buben a čineli, buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
1: Počkejte, jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
0: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,